tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Rádio Čas Rok. Čas Rok. Pravé rokové rádio.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Co vám řeknu? Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: asi netřeba představovat, ale pro jistotu, tohle to byla Doro Peš, která má v tuto chvíli pomalinku dohráno, dospíváno a může se klidně poroučet do Hajan. Pro nás ostatní naopak začíná další pracovní den.
1: Ano, a tak vám tedy ze studia Rádia Čas Rok přeji krásné rána. Ivo Raška, Tomáš Michalík. Máme středu 25. května. Pěkně nám to letí. Letopočet zatím zůstává stejný, 2026.
0: Říkaj, říkal z 25.
1: 27.5. Já jsem se to trošku otočil.
0: Jo, no. Tak, okay,
1: jsem se zase vrátil v čase asi. No. Každopádně před námi 4hodinovka ostrého budíčku a máme toho před sebou opravdu dost.
0: No je. Z těch klasických věcí nebude chybět pohled do minulosti, určitě se ohlédneme také za včerejšími zápasy mistrovství světa v ledním hokeji. Máme pro vás také jedno zajímavé téma, ale především to bude vážení jako vždy o muzice.
1: Samozřejmě ano, pro tuto chvíli tady dost řečí, pojďme se hudebně naladit, co nás čeká po 6. hodině. Ordenogan.
0: Si hodíme i klasiku v podání Kiss.
1: Aby jsme to s těma pusinkama nepřesladili, tak si dáme také nějaké chili papričky.

0: O své antré se hlásí také Honza Gavelčí, který má svou základnu hned vedle tady ve zpravodajské redakci, takže mu předáváme mikrofon, předáme jsou zprávy a dopravní servis.
1: Holba rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok. Čas rok.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
11: Aktuálně se zdržíme ve Zlíně v ulici Sokolské. Tady osobní auto srazilo motorkáře, na místě zasahují policisté. A problémy jsou taky na dálnici D35, na cestě z Olomouce do Mohelnice. Před Olomoucí je na vozovce překážka.
12: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Radio Čas Rok. Zprávy.
11: Dobré středeční ráno, rokeři, posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Odboráři chystají stávku. Jednodenní protest vyhlásili na pondělí 1. června. Nesedí jim totiž změny ve státní správě a rušení odborných týmů. Jejich kroky podporují taky další odborníci ze státní správy.
1: Morava aktuálně.
11: Ostravské Dolní Vítkovice se promění ve vesmírnou základnu. Do areálu dorazí unikátní 18-metrová mobilní raketa Spacebus, která nabídne nejenom špičkovou virtuální realitu, ale i bohatý program. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici může akce školáky inspirovat i k dalšímu vzdělání.
13: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál. A to je fajn. Tak dámy a pánové, určitě přijďte se podívat na Spacebus, který bude v pátek a v sobotu v dolní oblasti Vítkovic a určitě se přijďte podívat, podporuje to Radio Čas.
11: Raketa Spacebus už v pondělí zamířila do Krnova, v úterý do Bruntálu, dnes je v Havířově, zítra pak v Novém Jičíně. Zlínský kraj v červnu spustí nové linky cyklobusů do Bílých Karpat. Autobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, využijí zejména lidé z Uherskohradiska. Doplní dosavadní krajské linky do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve 3 utkáních zůstala na lavičce. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
1: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: 11 minut po 6. hodince nám na rádiu Čas rok dohrála kapela Giant. Příští rok pánové oslaví 40letku.
1: No ty krásu.
0: Ale co, máš něco proti 40 letech?
1: Ne.
0: Jsme v krásném věku náhodou.
1: Já už nemám nic ani proti 50 letech.
0: Dobře. Ale každopádně pánové nezahálí, protože od loňského roku mají venku novou desku nazvanou Stand and Deliver. No a otvírák na této desce, tak to je právě věc, kterou jsme doposlouchali, single It's Not Right.
1: Ale koukám do zákulisí našeho playlistu, kde se již připravuje formace Alestorm se svou peckou nazvanou Voyage of the Dead Marauder, tak, ať to řeknu správně, ale Plavba mrtvého lupiče. Písnička, na které se o vokální linku postarala také německá hudebnice Patty Gurdy.

0: Ještě než se ale přesuneme na tuhletu pirátskou kocápku, čeká nás hvězdná předpověď.
1: Takže co nás podle hvězdiček čeká, nemine, kdo se ponese na vlně euforie, nebo naopak koho budou přepadat chmury, tak to nám napoví Milan Gelnár právě teď.
2: Středa bude obdobná jako den předchozí. Na nebi je mnoho hvězdných aspektů problémových konfliktních, ale také jsou tam silné hvězdné aspekty pozitivní, příjemné, vítané. Nadít se tak můžeme události z obou stran spektra. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci si nejspíš nebudou mít nač stěžovat. Štíři se budou zaměřovat především na rodinné záležitosti a ryby se mohou cítit poněkud zmateně. Vodnáři mohou mluvit či konat poněkud bláznivě. Blíženci mají naději na zamilovanost a váhy budou řešit dovolenou či jiné obdobné záležitosti. Pany by měly inklinovat k relaxačním technikám. Kozorozy budou zaměřovat svou energii na věci domova a býci zaznamenají chuť pouštět se do domácích budovatelských aktivit. Lby by měly být velmi tvořiví a vstřícní. Berani mohou zažívat jakési transformační období a střelci by měli inklinovat k unáhlenosti. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
3: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Na hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku je dobojováno v základních skupinách a už tak víme, které mančafty postupují do čtvrtfinále. V osmičce nejlepších najdeme určitě jedno jméno, které bychom asi na začátku tohoto šampionátu moc netipovali. A tím je Norsko, že ano, Tome?
2: Určitě, norský black metal tady pokračuje dál ve svém skvělém uvedení. Nakonec je to druhé místo ve skupině, jako kdo by to čekal, ale jako hlavně po zásluze. Jako to není, že by to byla náhoda, oni fakt hrajou parádně. Nakonec je nepřeskočil ani český tým, měl k tomu možnost, protože Norsko včera klopítlo a vyhrálo až prodloužení. Tudíž, kdyby naši porazili Kanadu za 3 body, tak by to bylo nakonec tedy druhé místo, což se ale nestalo.
1: Ačkoliv, a přitom to začalo dobře.
2: Ačkoliv Češi vedli 2-0, myslím si, že první třetina byla fakt super. Jenže potom Kanada zatlačila a prostě výsledek otočila, no. 3-2.
1: Parádní výkon předvedla dvojice Celebrini Sidney Crosby, která se podepsala pod 2 góly. Takhle nějak, dá se říct, by mělo vypadat předávání žezla, protože mezi těma 2 chlapíky je 19-letý rozdíl. Pro český tým to tedy nakonec znamená 3. místo v tabulce, stěhování do Curychu a utkání proti Finsku.
2: Ano, právě severský celek bude překážka ve čtvrtfinále. Teď tady máme Jiříka, našeho kameramana z Finska, se ho asi zajdu zeptat, komu bude fandit. A ať si dvakrát rozmyslí odpověď.
1: Před ním stojí těžká volba.
2: No. Tak na čtvrtfinále bude ještě tady, v České republice, tak uvidíme, no. Aha. Se zeptat, no. Na druhou stranu, já kvituju začátek toho čtvrtfinále, protože to bude v 16:20. Takže se asi půjdu dívat nejinam než doma, uvidíme.
1: Naznačuješ tím, že půjdeš do nějakého gastronomického zařízení?
2: Nějaká kavárnička možná, nebo cukrárna, no, uvidíme.
1: Jo, na šejk půjdeš.
2: Uvidíme, co se najde, no. Snad potvrdíme, že proti silnějším nám to dejí lépe, já doufám, že to teda klapne. A co se týče ostatních dvojic čtvrtfinále, tak čeká nás derby Kanada-USA. Švýcaři, domácí tým, který zatím teda dominuje, tak ten vyzve Švédy. No a Norsko, překvapení turnaje, vyzve Lotyšsko, což podle mě jako velká šance, že by mohli postoupit až do semifinále.
1: No, ale povím ti, to jsou velmi zajímavě uspořádané dvojičky, co?
2: Uvidíme. Čtvrtek rozhodne.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
0: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: samotného závěru jsme si poslechli tuto věc v podání Red Hot Chili Peppers. No a vzhledem k tomu, že v těchto dnech slavíme jakožto rádio 15 let od chvíle, kdy se rozhlasovým éterem začaly šířit pravé rockové vlny rádia čo z roku, tak jsme si s Tomášem řekli, že bychom na to mohli navázat a dnešní téma směřovat právě tímto směrem.
1: Středa nějakého toho tématičku je třeba a my dnes budeme slavit. Ano, nás totiž samozřejmě, když se řeknou narozeniny, tak s tím se pojí oslavy a nás zajímá váš největší mejdan, vaše největší oslava, kterou si opravdu třeba jste si zapamatovali, nebo celkově jste si zapamatovali z různých důvodů, ale pojďme se pobavit, jaká byla ta vaše nejparty.
0: Největší oslava, party, kalba, večírek, zavzpomínejte na největší mejdan vašeho života, pochlubte se, klidně se přiznejte, co jste způsobili, a nebo to sveďte na nějakého kamaráda, nebo blízkou osobu, jak se to říká, osoba blízká,
1: no.
0: Která něco způsobila.
1: A následně se s ním stane osoba vzdálená. Jako mě určitě se vybavuje moje loňská oslava 40, kterou jsem chystal půl roku a potom jsem si ji skoro neužil. To doporučuji všem. Teda,
0: já jsem tam byl a Tomáš byl jeden z prvních hostů, kteří se odporučili pryč.
1: No, ale ještě se mi vybavila jedna, ale to už je fakt dávno, to se bavím o tom, že mi možná bylo čerstvě jako 18, možná, nevím, tenkrát nějaký známý slavil. A tím, jak jsme byli čerstvě plnoletí, tak jsme si mysleli, že dokážeme všechno, takže samozřejmě se to zvrtávalo. Kolega se tam schovával za křák s tím, že ho nevidí rodiče. Oslavence. Potom přišli poprosit rodiče, ať si ho vezmeme pryč, že ho fakt vidí za tím křákem. Ráno nám bylo řečeno, že jsme potlačili veškeré lidské půdy a stali se z nás zvířata. Ale to je dávno ještě, to je historie.
0: Ale já se taky někdy přiznám asi k něčemu.
1: Jo.
0: Ale já si to nechám až na potom. Teď si dáme muziku a k tomuto tématu se ještě určitě dostaneme, ale pochlubte se, přiznejte se také vy, jaká byla ta vaše legendární oslava. Kásro.

0: vyhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
4: Žádné kompromisy, žádné hranice.
5: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Nejde tak dávno, co jsme tady s Tomášem v Ostrém budíčku řešili obal desky od Deftones a konkrétně příběh Lizzie Hughes, která se stala právě ikonickou tváří celé jejich desky Around the Four. Ona sama ta dívka netušila, že se právě ona bude po dlouhá léta objevovat ve výlohách hudebních obchodů nebo triček a také po ní bude hodně lidí pátrat, jako o koho vlastně šlo.
1: No, to se tak někdy stane, no. Kdyby vás nebude chtít někdo někdy vyfotit na nějakou desku, tak se tomu nebraňte, třeba budete slavní. Podobně to nemohla tušit jistá Louisa Livingston. Jestli nevíte, kdo to je, je to takzvaná žera v lese, nebo pro někoho čarodějnice. Zkrátka a dobře postava slavného obalu Black Sabbath z roku 1970. Jak se říká, pro některé je to první heavy metalové album vůbec a jako upřímně dodnes je ten přebal poměrně děsivý.
0: Je trochu scary. Tenkrát se jednalo o 18-letou modelku, kterou na místo postavil fotograf Keith McMillan. Kolem nechal zajistit suchý led a řekl, aby nehybně stála. No a tak vznikl vlastně jeden asi z nejslavnějších a nejikoničtějších přebalů hudební historie. Ona ta modelka tehdy vlastně asi ani nějak neřešila, do čeho se to upíchla. Přiznála, že právě ten styl hudby není úplně její šálek kávy.
1: Vůbec ne. Ona poté pokračovala v modelingu, zkoušela herectví a taky se začala zajímat o astrologii, takže všechno mi to k těm Black Sabbath sedí. I to, co vlastně dělá dodnes, protože ona je stále hudebně aktivní a produkuje takzvanou experimentární elektrohudbu pod svým uměleckým jménem Indreba.

0: chtěli udělat náhodou výlet do anglického hrabství Oxford Shire. Památný vodní mlýn se tam stále nachází, tak se můžete vyblejsknout, klidně i před ním. Stůjte a napodobte si tenhle ten ikonický obal od kapely Black Sabbath.
1: Ano, pro fanoušky je to vyloženě poutní místo. Cestou si můžete pustit právě debut z roku 1970, jako my teď v Ostrém budíčku tady máme jeden kousek.

0: Tohle byla kapela Foo Fighters, vzpomínka na desku z roku 2011 Wasting Light a These Days, single, který vyšel jakožto jeden z mnoha, protože pánové tenkrát asi věřili desce, rovnou 6 písní vyšlo jako single. Takže taková vzpomínka na několik, kolik 15, jestli se nevím, 15 let zpátky, ale to nebude jediná vzpomínka, že ano.
1: Nebude to jediná vzpomínka, protože společně s Tomášem otevřeme za chviličku rubriku Kalendária a taky jsme si připravili ještě jedno speciální téma, které taky dneska rozpitváme. K tomu muzika, třeba v podání Škvor.
0: Zazní také Led Zeppelin.
1: A pěkný den vám popře Bonžovi.
0: A jestli byste si chtěli teda třeba zahrát i Švihanou, a nevíte, co to je, tak se to dozvíte taky. Vydržte s námi, nejprve ale zprávy, takže si slovo bere Honza Gavelčík.
1: Co to je?
0: Dozvíš se.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Vážná nehoda se teď řeší na Novojčínsku na hlavním tahu Příbor Studénka u odbočky na Sedlnice. Na kruhovém objezdu tady osobní auto srazilo cyklistu, na místě zasahují záchranáři. A bouračka se stala taky ve Zlíně v ulici Sokolské, tady se srazilo osobní auto s motorkářem.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za domy a byty platíme čím dál víc. Jejich ceny na nové rekordy podle televize LTV Plus, žene hlavně jejich nedostatečná nabídka. Rychle zdražují taky stavební pozemky. Nejrychleji zdražovaly byty ve Zlínském kraji.
8: Morava aktuálně.
6: Hudební festival Colors of Ostrava nabízí další novinku. Přehlídka, která se v dolní oblasti Vítkovic uskuteční od 15. do 18. července, letos poprvé návštěvníkům slibuje i psychoterapeutickou pomoc a posílí se i servis pro neslyšící. Olomoucký kraj vyhlásil další ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Více podrobností dodává mluvčí kraje Eva Knajblová.
9: Ceny za společenskou odpovědnost jsou rozdělené do několika kategorií. Například firmy se člení podle velikosti, další jsou určené pro města a vesnice, organizace veřejného sektoru, ale také pro mikropodniky nebo živnostníky. Hodnotí se celková kultura firmy, péče o zaměstnance, ochrana životního prostředí, etické podnikání či podpora místní komunity.
6: Přihlášky můžou zájemci podávat do 31. července na stránkách www.cenykraje.cz. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0. Výrazně se tak přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Odveta se hraje v sobotu v Táboře. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
10: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Středa 27. květen, toť dnešní den, který jede v plném proudu a něco už jsme stihli, velká část je ale před námi. Uhu. Nicméně, co se stihlo už v minulosti, tak na to se můžeme podívat právě teď.
1: Tak jo, pojďme se vrátit na chviličku do roku 1964. Právě tehdy bylo 11 studentů jedné britské prestižní školy vyloučeno za to, že na svých hlavách nosili účesy a la Mick Jagger z kapely Rolling Stones. Tamní ředitel je poslal domů s tím, aby se upravili a že se mohou vrátit do vyučování až potom, pokud si vlasy ostříhají úhledně a podle tehdejší módy, což bylo jako Beatles. Takže na kastrol.
0: To zcela jiné účesy se nosily v roce 77 v Británii, kdy vyšel Sex Pistols single God Save the Queen. Během prvního týdne se ho prodalo 200 000 kopií, a to navzdory jeho zákazu pouštění v TV a rádiu. Dostal se až na druhé místo v ostrovní hitparádě. Zakázané ovoce nejlépe chutná, že jo?
1: Přesně.
0: Mimochodem,
1: takhle.
0: To první místo obsadil single Roda Stewarta I Don't Want To Talk About It. Ovšem nikdo nikdy nepotvrdil ani nevyvrátil, jestli Stewart nebyl na první místo pouze dosazen, tak nějak řekněme, jako uměle takticky.
1: A ještě se můžeme vrátit do roku 2010, kdy se konal koncert skupiny AC/DC v Rakousku. Ten velmi nechvalně dopadl pro 150 fanoušků, kteří museli být hospitalizováni kvůli silnému pálení očí. Jak se následně zjistilo, tohle pálení způsobila mulčovací kůra. Pořadatelé koncertu, který se konal na letišti, s ní totiž předtím ošetřili promočenou plochu, na které vystoupení probíhalo. Tak bohužel i takto nechválně to někdy může dopadnout na koncertě.
0: Pak se někdo potká, jaký byl koncert? Vidíš, ne? Nebo nevidíš.
1: Slyšel jsem, ale neviděl.
0: No, asi. Tolik malé okénko do minulosti na rádiu Čas Rok. Teď se pojďme věnovat další muzice. Tady jsou Motionless in White, no a přihodíme také Led Zeppelin.
2: Posloucháte Ostrý budík.

0: A už jste posluchači zaznamenali, že my se s Tomášem velmi často a rádi bavíme o sportu, protože se domníváme, že mu hodně rozumíme. Dá se říct, že patříme do takové té sorty lidí, takzvaných gaučových trenérů a sportovních psychologů. Ale my se teď chceme s vámi o sportu pobavit trošičku z jiného pohledu.
1: My chceme zavzpomínat na některé starší české názvy právě sportu, protože ono kdysi se do češtiny překládalo asi jako kde co. A já jsem našel právě odkaz na pár sportů, které se kdysi říkali, a jako některé pamatujeme určitě, jo. Určitě pamatujeme, že se říkalo kopaná kdysi jako fotbal. Nám to říkali taky ještě ve škole nebo mali.
0: Pojďme hrát kopanu. To s tím se setkáváme docela často.
1: S tím jsem jako poměrně v míru, jako jo. Ono třeba v Americe je to zase soccer, tam to není fotbal. Jo, tam je to podle ponožek, jako soccer. Protože to hrajou ti divný lidé v těch vysokých ponožkách.
0: A to jako myslíš, ponožek. Jako že vznikl opravdu podle ponožek? Že se tomu říká tak?
1: Mělo by to tak být.
0: Fakt, to je hustý.
1: No.
0: Ale mezi další názvy sportů, které se dočkali českého ekvivalentu, patří basketbal. Hra, kterou já mám velmi rád, když hraju špatně. Ale na druhou stranu český překlad košíková už zase jako tak úplně krásný není, že? Košíková.
1: Ej, to je bizár.
0: Když se nad tím zamyslíš, on je tak jako dost vtipný a na druhou stranu až moc jako doslovný ten překlad.
1: Je, ale to fakt vypadá jako nějaké mistrovství v pletení košíku, já nevím, tohle mi přišlo fakt vždycky, jako já to řeknu, prostě debilní. A když ještě byla taková košanda, že jo, to bylo v jedné televizní soutěži, se hrála košanda.
0: Jo. No, to těžké funguje a říká se tomu korfbal.
1: Ano. Ale to zase jsme si upravili tenkrát, že jo,
0: jinak. Ale můžu ještě jednu věc teda.
1: No.
0: Když jsme teda jako je dobře, že některé názvy české, takhle anglické, se nechávají v původním znění. Protože, když jsme u toho basketbalu, jak by se jmenoval třeba český florbal? V doslovném překladu to máš podlaha a míč, jo? Podlahový míč. Pokud by se, teď totiž napadla taková myšlenka, pokud by se použil stejný formát jako u basketbalu,
1: no,
0: tak by to byla v tom případě podlahovaná.
1: Podlahovaná, ano. Pojďme hrát podlahovanou.
0: Co? Ne, takže nechme to florbal, jo?
1: Nechme to dobře, tak. Podlahovaná florbal, odbíjenou asi taky víme, že jo?
0: Odbíjená, no.
1: To je jako takový, no dobře.
0: Jako volejbal, myslím.
1: Ale já jsem našel ještě tři české názvy, které se kdysi říkali, jo? Nebo české, kdysi se tak prostě říkalo. Víš, co to bylo rohování? Všechno ti dá smysl, jako co řeknu, jo?
0: Rohování? Nevím, nevím, jako, nevím.
1: To byl box.
0: No, tak to by mě nenapadlo.
1: Rohování se říkalo boxu. Okay. Potom je tady teda ta švihana.
0: Tak to skákání přes švihadlo, to
1: je jasné. Ne, to byl golf.
0: Aha.
1: Takhle někteří lidé říkali golfu, což taky dává smysl. A na závěr tady máme ještě poduškování.
0: Tak to bude něco s peřinama.
1: Myslíš?
0: Mm-hmm.
1: Je to judo.
0: Já však říkám, teď padej na podušku, že jo?
1: No, tak
0: a tím to bylo. No, hele, já si myslím, že některé názvy by možná měly zůstat v původním znění. Ostatně ani v muzice neříkáme místo roku kámen, místo metalu kol, že jo, country jako země. Folk, to by se dalo přeložit jak lidovka, lidová písnička,
1: folk?
0: Folková,
1: no.
0: Asi jo, že?
1: Já myslím, že je dobře, že zůstáváme u těch názvů, jak jsou.
0: Přesně tak.
1: Vůbec to nevadí i u těch sportů, i v té muzice.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland. Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.

0: Vítáme vás všechny a zároveň zveme k nám do Rebelského baru.
1: Dnes vám namícháme menu v podobě nového singlu Europe anebo speciální verze známé písně.
0: Ale nebojte, bude toho více a my budeme rádi, když u toho budete s námi.
1: Od 19 na rádiu Čas Rock, od 20. hodiny na obrazovkách televize Rebel.

0: Ano. Krásný song se hodí k tomu, co dnes řešíme, a to jsou oslavy, party, které můžou být samozřejmě z důvodu narozenin, nebo jenom tak. A vy pojďte vzpomínat na váš největší mejdan vašeho života.
1: Přesně tam, jsem tě říct, přesně tak. Tu a tam se třeba někomu stane, že to přežene s přísunem alkoholických nápojů a potom dělá věci, které by jinak nedělal, ale vznikají i vtipné a legendární situace, aniž by člověk samozřejmě pod vlivem byl. No a právě o tom, co jste zajímavého zažili během některé z oslav nějakého mejdanu, tak o tom je dnešní téma.
0: Řešíme to také na Facebooku, takže koukneme tady na to. A Tatar tady posílá jednak palec nahoru, tak jasně. No ale taky fotku, evidentně z letošního Kamenitého, také s Hankou, a píše: celý můj život je jeden mejdan.
1: To je životní krédo.
0: Ne, každý si to může dovolit samozřejmě, že jo, ale nezávidíme, bereme.
1: Na WhatsApp píše třeba Patrik: já si vzpomínám na jednu akci, která proběhla už hodně dávno. Ta se konala na samotě na chatě a když jsem se ráno probudil, tak venku na zahradě byla v zemi zakopaná slepice. Nad zemský povrch ji čouhala jenom hlava, kterou klovala okolo. Jak se tam dostala a kdo jí to způsobil, nevím, snad jsem to nebyl já, ale naštěstí se jí nakonec nic nestalo. Dobře, Patriku, no a ochránci přírody můžou být v klidu.
0: Zavání takovou tou pařbou ve Vegas, takové ty věci, že jo?
1: Jo, ty na pokoj.
0: My jsme zalovili i s naším promotýmem v ulicích a ptali jsme se přímo vás na váš největší mejdan, takže vydržte, tohle si určitě poslechneme v příští hodince. Teď si pojďme rád zase, asi už nějakou lepší muziku, takže dáváme Midnight Oil.

0: jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: 7 hodin 46 minut a kdybychom byli bulvární médium, tak začnu následující zprávu asi takhle, jakože v Polsku bylo zemětřesení. Pozor, ale nebojte se, nic vážného to nebylo, to si jenom tak Metallica mimochodem odskočila na koncert.
1: Přesně tak, pánové se momentálně nachází v Evropě, kde pokračuje jejich velkolepá a jedinečná tour M72. 19. května, pěkně na Ivoša, vystoupili v Polsku a kromě asi 90 tisíc nadšených fanoušků tenhle ten koncert zaznamenali i seismografy.
0: Jo, s touhle informací přišlo Slezské planetárium, že show skutečně rozpohybovala zemi. A nejvíce volume to mělo při úvodní pecce Creeping Dead, teda jo.
2: A co byl pak?
3: To víš, země se zachvěla.
2: Já to zemětřesení slyšel až sem.
1: Tak vzhledem k tomu, že doprovody dělala francouzská Gojira, není divu, že se země zachvěla. A jinak tohleto turné Metallica jezdí vlastně už od roku 2023 a co je na něm originální, je to, že na většině místech probíhá ve dvou dnech, přičemž každý ten den zazní rozdílné setlisty.
0: Tohle se mi strašně líbí. Konec tohoto turné bude po 3 letech a nějakých 3 měsících letos 5. července v Londýně. No a pozor, už dneska Metallica vystoupí v Curychu, kde se mimochodem přesouvají čeští hokejisté na čtvrtfinále. Takže
1: program je jasný.
0: Můžou zajít načerpat inspiraci, jako, ale opatrně, jako, jo, zase. A bacha na ty zemětřesení.
1: Přesně tak. Teď ale na čas roku Metallica a živák jejich pecky.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: Tak tohle byla kapela Wolfsbane, ve které se o vokální linku stará Blaze Bailey. Chlapík, kterého můžeme znát mimochodem i z jeho působení u Maidenů. Mimochodem, když už jsme se dneska bavili o těch překladech cizojazyčných názvů, tak název téhle té kapely Wolfsbane se v češtině řekne oměj, což je druh jedné velmi jedovaté rostlinky, jak jsem se dočetl.
1: To. Tak když jsme u těch překladů, já jsem si vzpomněl na jeden včerejší údaj, co jsem potřeboval dohledat, neptej se proč. Víš, jak se anglicky dá hovorově přeložit jezevčík?
0: No, nevím.
1: Wiener dog.
0: Jo.
1: Parkový pes.
0: Ano, ano.
1: Aby jsme to otočili taky do té angličtiny třeba, jo? Dobře.
0: To už jsem zaslech, ano.
1: Jo, dobře. Vy si klidně dejte párky na snídaní, hlavně ne, prosím vás, toho psa. Jo? Mm-hmm. Zůstaňte u nějakých zdravých dietních kuřecích s pořádnou porcí masa.
0: Nebo si dejte koňský salám.
1: Tak, dobře. Přejeme dobrou chuť a k tomu vám určitě pošleme muziku po 8 hodině. Takže to bude třeba Greta Van Fleet.
0: Název další skupiny by se dal přeložit jako Bílý had.
1: No, Jamaron ti nepředložím.
0: Ne.
1: Ne.
0: To by ani nešlo.
1: Ne? To by nešlo, no. To je zkrátka, pokud se nemýlíme.
0: Ano.
1: My si je dáme hlavně. Tolik tedy hudební nabídka, ale vězte, že toho bude více. Nejprve však zprávy, koukneme taky na dopravu, takže slovo má Honza Gavelčík.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
13: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
14: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
15: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
16: Autohruška.
15: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
17: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Místecké ulici na příjezdu do centra města od Frýdku Místku. Tady se můžou tvořit kolony. S problémy musíme počítat taky na Kroměřížsku. Mezi obcemi Zástřizly a Staré Hutě na Uhersko-Hradišťsku. Tady se opravuje vozovka, jezdí se k Ivadlově. A odstavené auto nás může zdržet na Brněnsku na trase Hradčany-Čebín. Tady stojí odstavený kamion.
18: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
19: Rádio Čas Rock. Zprávy.
17: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za dovolenou v Chorvatsku si letos připlatíme. Rodinu s dětmi bude v průměru stát 38 500 korun. Ve srovnání s cenovou hladinou z května loňského roku jde o nárůst o 4 100 korun. I tak Chorvatsko zůstává pro Čechy dál velmi oblíbené.
7: Morava aktuálně.
17: Kempy v Moravskoslezském kraji připravují na letní sezónu vylepšení pro hosty. Rozšiřují například prostory pro karavany. Novinky mají i koupaliště. Výrazně modernizovaná plovárna se po roční rekonstrukci otevře v Novém Jičíně. Rožnov pod Radoštěm podpoří budoucí prvňáčky v rámci takzvaného pastelkovného. Tu přispějí rodinám 1000 korun. Více nám k tomu už řekla mluvčí radnice Adela Kousalová.
9: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na školní pomůcky, aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby nebo družinu. Chceme proto rodičům alespoň částečně pomoci v období, kdy jsou rodinné rozpočty více zatížené. Předpokládáme, že příspěvku využije přibližně 180 rodin a v rozpočtu máme připravené i finanční prostředky i případnou rezervou při vyšším počtu prvňáčků.
17: Příspěvek bude možné získat pro děti nastupující do prvních tříd 5 základních škol zřizovaných městem. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Přitom po golech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B obsadili 3. místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: Tady dneska během vysílání několikrát zaznělo, naším tématem jsou oslavy, párty, mejdany. A ne, jaká byla ta vaše největší oslava? Vzpomínáte na něco, na nějakou příhodu, která se vám udála během třeba narozeninové párty, nebo během svatby, nebo na diskotéce, na rokovém koncertě?
1: Že někteří budou zatajovat, tak třeba zkuste vytáhnout tu druhou, kterou si nejvíce pamatujete. Ale nebojte se, můžete samozřejmě i zůstat pod rouškou, ne imunity, intimity,
0: anonymity.
1: Ježišmarja, to jsem zase tady lovil slova teďkom. No. Slova jsme ale lovili i na ulicích. My jsme se za vámi totiž vydali s touto anketou, takže jsme určitě zvědaví na to, jak to máte vy a která tak. Je ta vaše největší oslava?
0: Pojďme za vámi do ulic.
2: Určitě doma, s dcerou a s rodinou.
3: Určitě s přítelem a možná i s kamarádkou.
4: Takže s rodinou určitě, manžel, dvě děti a dajím si nějaké hry u toho, je to takové fajn.
5: Dcerkou, neteří a synovcem na dovolené.
6: Jižní Moravě, dát si vínečko.
7: Wellness pěkně, s kamarádkama.
8: Tak těch bylo hodně.
9: Není to sice z mé svatby, ale od svatby, na které jsem byl. A bylo to při hře Rok s manželi, kdy soutěž byla až tak vyostřená, kdy jeden ze soutěžících kradl židli a ten druhý spadl i se svou manželkou.
10: Těch momentů bylo, že ani nevím.
0: No, to je lepší někdy nevědět, tak, že?
1: Taková ta všeobecná odpověď, no, jak se říká.
0: Líbilo se mi, nebo líbí se mi, že ten pohled na největší mejdan života se hodně liší. Mm. Někdo třeba jde na Jižní Moravu do vinného sklípku, což beru. Mm. Někdo si užije největší oslavu doma s rodinou při hraní deskových her.
1: Protože ještě nezažil pořádnou oslavu asi.
0: No, to nevíš.
1: Samozřejmě, no.
0: Klidně v tom pokračujte, napište nám na náš WhatsApp, pošlete SMSku, klidně zavolejte, anebo můžete přidávat vaše komentáře pod příspěvek na Facebooku, kde tohleto téma dneska také visí. My vám k tomu pouštíme další muziku. Tady jsou Whitesnake.
11: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: studiová časomíra ukazuje, že nám zbývá nějakých 8 minut a bude 8:30. Pokud je mezi vámi stále někdo, kdo se už teď těší z nějakého důvodu na Silvestra, tak jenom pro zajímavost a mezi námi dodám, že do konce roku zbývá stále ještě pořádný kus, abych byl přesný, 218 dní.
1: Tady jenom stačí řešit oslavy a ty už tady padáš ze židle, jako ti řeknu, jo?
0: To je moc podvědomí.
1: Jo, dobře. Když jsme u těch oslav, tak slavit dnes určitě můžou Valdemarové, protože toto jméno má dnes svátek. Jedná se o starogermánský původ, který se dá vyložit jako velký vládce. A je pravda, že my jsme tady měli jednoho hudebního našeho českého vládce, jo.
2: Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře, horkla sváteční šaty,
0: legendární Valdemar Matuška, jeho slavíci z Modridu. No ano, to se hodí tematicky.
1: No, ale máme tady taky ještě další jména, když se podíváme na Wikipedii. Vadim, nevím komu Vadim, ale Vadim taky slaví svátek. A k tomu můžeme přihodit i Svatoboje a Svatobora.
0: Zajímavá jména. My všem zmiňovaným přejeme krásný sváteční den, všechno nejlepší pochopitelně. A když se tak koukám do tady k toho našeho speciálního kalendáře, tak mi došlo, že musíme zaskočit pozdravit lidi na naše marketingové oddělení, protože 27. květen je právě světovým dnem marketingu. No jo, tam bude dneska mejdan.
1: Tam to bouchne.
0: Tam bude hrát Matuška až do noci.
1: No, určitě jo. A k tomu pozor, máme tady takový den, kdy můžete vlastně si určit takovou výzvu, jelikož je den s podtitulem Nemějte z ničeho strach.
0: Není třeba propadat panice a strachu. Právě dneska bychom měli čelit svým strachům, ať už je to strach třeba z výšek, z pavouků, duchů, prázdné pivní sklenice, ano, i toto, tak toto fobie také existuje, no a spoustu dalších, takže zhůru do toho.
1: A co když mám strach z marketingu? To mám dneska udělat.
0: No tak to musíš hold jít dvínulý
1: dneska. Tak se budeme zeptat na ten marketing, no. Jestli jsou v práci.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníkův talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
9: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Pokud jste se probrali na světě až nyní, tak zopakuji, že máme na programu středu, a to s datem 27. květence. Máme 5 minut po 8:30, no a vyladíte frekvence rádia, Čas roku a Ostrý budíček.
1: My jsme se před chviličkou bavili o tom, že jmeniny slaví všichni Valdemarové, tak ještě jednou všem, kteří mají v občance uvedeno tohleto jméno, přejeme všechno nejlepší.
0: No a taky tady máme svátek jistého předmětu, který řada z vás používá a který nám vlastně pobyt celkově na světě o dost ulehčuje. Tak schválně, jestli poznáte podle zvuku, o co se jedná.
1: Aha. Poznáme?
0: To je ticho.
1: Poznáme? To je ticho, jo? A zkusíme to teď. No, poznáte, co to je? Hmm? Můžeme si v tuto chvíli zahrát na takový tajemný zvuk. Můžete si tipnout, o co se jedná, mezi tím, než na to přijdete, tak můžeme prozradit, že s tímhle vynálezem přišel už v roce 1925 jistý pán, který hledal řešení pro lakírníky, své kolegy v práci, aby při tom, co malujou auta, tak aby se jim neroztekly barvy.
0: No.
1: No a takže nápad byl na světě.
0: No.
1: Stačilo udělat jednoduchý takový lupanec. Tak.
0: A samozřejmě tohle je zvuk lepicí pásky, která má dnes svůj svátek. Kromě lakování Audi můžete použít taky třeba, když někomu chcete zalepit hubu, když moc mluví, že třeba. Ale když jsme u toho tajemného zvuku, tak tady máme ještě jeden.
1: Aha.
0: A teď je schválně, jestli budeš ty nebo posluchači vědět, co vydává takový zvuk.
1: To vím.
0: Jo?
1: To je Radim Soběslav Bednář, jak jde tady po chodbě našeho rádia. V žabičkách.
0: Ano, samozřejmě, má to něco společného s žabičkama, teda jako myšleno jako obuv. Žabky dostaly své jméno kvůli plácajícímu zvuku právě, který slyšíme, který vydávají, když takhle jako ale po ní chodíte. No, proto žabky.
1: Přesně tak. No a dneska žabky přijdou hot, protože venku je krásně slunečno, teploučko, no a k tomu vám pošleme další muziky. No, muziku. Tentokrát na Čas roku zazní Sum 41.
0: Může jich být víc klidně.
1: A bude.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu. Třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
4: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

i rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Panoptiko, Morčata na útěku a mnoho dalších. 18 kapel, 3 pódia. 6. června Slezsko-Ostravský hrad Ostrava.

třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: frekvencích rádia Čas roku doznívají Livehouse. No a tak mi napadlo, že když už jsme tuhletu hodinku zaměřili převážně na svátky, tak co kdybychom to uzavřeli ještě blahopřáním k narozeninám?
1: Určitě ano, protože tady koukáme, tak narozeniny slaví Luděk Sobota, jeden z nejlepších a nejznámějších českých komiků, herců. Slaví už 83 let, úctyhodný věk, takže mu určitě přejeme všechno nejlepší.
2: Přátelé, děkuji matce, že mě porodila. Děkuji otci, že se s ní seznámil a že s ní měl dítě. A to takové dítě, jako jsem já.
3: Posloucháte Ostrý budík.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje rádio.

0: Jsme tady mimochodem poblahopřáli Luďkovi Sobotovi, protože dneska slaví 83 let, ale s oslavami ještě tak úplně nekončíme, co se týče Ostrého budíčku, že jo, protože dneska něco řešíme.
1: No, dneska řešíme právě oslavy a ptáme se vás, jaká byla ta vaše nej, nebo na kterou rádi vzpomínáte. Máme tady od vás několik příspěvků, ke kterým se postupně dostaneme. Nejprve ale ochutnávka z muziky, která v nejbližší době zazní. Na čas roku si zapaříme společně s Fall Out Boy.
0: Měli bychom tady taky jednu věc v podání Dia.
1: A na své si přijdou také fanoušci Linkin Park.
0: Na své si přijdou také všichni, co jsou na cestách, protože se dozví, jestli je čeká nějaká komplikace. To už prozradí Honza Gavelčík a jako bonus k tomu přihodí i aktuální zprávy.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
9: Autohruška.
8: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
10: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu.
11: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
12: Vážná nehoda se stala v Ostravě na ulici 28. října ve směru na Porubu na zastávce Dům energetiky před křižovatkou s ulicí Novinářskou. Osobní auto tady srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Jeseníku v ulici Tkalcovské. Záchranka zasahuje taky v Brně v ulici Selské. I tady osobní auto srazilo chodce. Problémy jsou i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce s ulicí Díly 6 u Lidlu tady nefungují semafory. A zdržet se můžeme i na Vsetínsku, na trase Vsetín-Jablůnka na hlavním tahu, tady bourala dvě osobní auta.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
14: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Dobré středeční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka míří rekordní výhra. Skoro 3 miliardy korun vyhrál v loterii zatím neznámý šťastlivec. Uhádl 7 čísel v mezinárodní hře Eurojackpot. Jde o dosud nejvyšší loterijní výhru u nás. Dosavadní nejvyšší výhra padla v roce 2015.
9: Morava aktuál.
15: Ostravské Dolní Vítkovice se promění ve vesmírnou základnu. Do areálu dorazí unikátní 18-metrová mobilní raketa Spacebus, která nabídne nejen špičkovou virtuální realitu, ale i bohatý program. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici může akce školáky inspirovat i k dalšímu vzdělávání.
16: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál a to je fajn. Tak dámy a pánové, určitě přijďte se podívat na Spacebus, který bude v pátek a v sobotu v dolní oblasti Vítkovic a určitě se přijďte podívat, podporuje to Radio Čas.
15: Raketa Spacebus už v pondělí zamířila do Krnova, včera do Bruntálu, dnes je v Havířově, zítra pak v Novém Jičíně. Olomoucká fakultní nemocnice zmodernizovala rehabilitační oddělení. Moderní přístroje pomůžou hlavně pacientům po mozkové mrtvici nebo vážných úrazech. Z rehabilitací tu teď pomáhá i virtuální realita. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0. Výrazně se tak přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Odveta se hraje v sobotu v Táboře. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
17: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Ostrý budíček s datem 27. května pokračuje a pokračujeme také v dnešním tématu, které je oslavy, vaše největší oslavy, vaše nejpamátnější oslavy, tak já jsem věděl, že to nemám říkat.
1: Nejjaké?
0: Velkolepější oslavy.
1: Ty kráso, dobré.
0: Jsem moderátor, ne?
1: Dobře.
0: Dobře, no.
1: Z tebe nikdy něco bude.
0: Možná.
1: Ozýváte se a píšete také třeba na náš WhatsApp, vybírám namátkou Radek. Čau kluci, za mě byl nejlepší mejdan během prodlouženého víkendu s hasiči na chatě, celé volně se točící na grilovací jehlici, 400 litrů piva, 400 litrů piva, hasiči, že jo, a 28 litrů tvrdého, k tomu melodie z Rádia Čas roku, no co prostě pohádka.
0: Tak to děkujeme, samozřejmě. A paráda. Já tady mám ještě jednu zprávu. Nazdar kluci, za mě asi loňská domácí zahradní party, když jsem slavil 30, ve velkém a večer nás nenapadlo nic lepšího, než protůrovat v garáži v 1:30 ráno motorku. Sousedce se to nelíbilo, od té doby se mnou nebaví. Díky a zdravím všechny, Adam. Čím to bude? Hele, jako hlavně, Adame, jestli jsi slavil 30, tak to máš plno vzpomínek, až budeš slavit 40. Tak nejenom, že o 1:30 motorku nebudeš startovat, ty už budeš o 1:30 spát.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Dnes pro vás máme tip na parádní akci, která potěší všechny milovníky motorů a techniky. Do kalendáře si červeným zvýrazňovačem zakroužkujte datum 12. a 13. června, protože právě v tomto termínu se bude v brněnském výstavišti konat Transport Show Truck and Bus.
2: Takže akce přesně pro ty, co milují velké traky. A kromě nablízkaných vozidel a nejnovějších busů se můžete těšit na bohatý a opravdu bohatý doprovodný program. Tohle bude regulární festival, a to jako doslova, protože součástí bude i burger festival, takže o pořádný kus hambáče rozhodně nepřijdete.
1: Chybět nebude ani hudební Transport Fest s parádní muzikou. Zblízka si na místě můžete proběhnout, možná taky, ale hlavně prohlédnout dakarský speciál Aleše Loprajze.
2: K tomu na vás čeká stunt show Adama Special Pešla, spanilá jízda traků centrem Brna, že bude toho skutečně dost.
1: Ano, k tomu na místě proběhne i měření zraku pro řidiče zdarma, nebo tam zaparkuje autobus HC Komety Brno, kde se vám hráči i podepíšou.
2: Takže skutečně bude co dělat, ještě jednou připomínáme datum 12. 13. května 2026 brněnské.
1: Června.
2: Zase dneska to datum, zase je problém se mnou. Však říkám, 12. 13. června 2026 brněnské výstavy. A víte co, běžte už tam radši dneska a počkejte si na to.
0: Rokové tipy Rádia Čas Rock.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
11: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: End of the story.
1: Ano, end of the story, to je konec dnešního příběhu tady, alespoň ostrého budíčku, protože my se pomalinku budeme loučit. Já tady mám ještě jednu zprávu, která se týká tématu, o kterém se dneska tady bavíme. Píše Petr, dobrý den, můj největší mejdan trvá už 40 let a to s mojí skvělou paní. Začali jsme v 19 a je to opravdu jízda. Tak gratulujeme, super. Tak
0: určitě ano. No a my, než opustíme toto studio, tak vás ještě nalákáme na zítřejší vysílání ostrého budíčku. Zítra totiž tady budeme mít taky krásné téma, nezdravé
1: velmi,
0: téma,
1: velmi chutné,
0: grilované téma, slaninové, masové, sírové, možná tušíte správně, hambáče.
1: Ano.
2: Musím říct, na světě není na dobře propečený hamburger.
1: S tím souhlasíme, Homre, a právě o tom se budeme bavit zítra. A nejen to, čeká nás tady velmi zajímavý host.
0: No jo?
1: Bude Martin Šindy.
0: Jsme na to úplně zapomněli.
1: No já ne.
0: Ne.
1: Hlavně, aby mě nezapomněl on.
0: Zítra se budeme bavit o festivalu Brutal Assault, o Basin Fire Festu, k tomu si teda dáme nějaké ty hambáče. No je, já už se těším na zítra.
1: Mm-hmm. Do té doby se mějte, jak nejlépe to půjde, my vás předáme za chviličku do péče Honzy Prokeše a tady už je další muzika Shinedown a naslyšenou zase zítra, čau.
0: Čau. Ostrý

0: Volba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
7: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
6: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes přijde osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
15: Řeknem to rádi a nahlas.
16: Nejlepší auta má Pavlas.
17: Auto Pavlas.
18: Auto Pavlas.
17: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
19: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
19: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Ale spolek rockeři Tomáš s Ivošem to pro tuto chvíli zabalili a tak je před námi náš společný drive, u kterého vás všechny vítá nejtěžší váhová kategorie naší party, Honza Prokeš. Tak se do něho dáme, co říkáte? Judas Priest? Decára, anebo taky Dogma. To je muzika, se kterou můžete na Rádiu Čas Rock určitě počítat. Milan Gellner, ten má pro nás tradičně horoskopy, tak jako Honza Gavelčík zprávy. No a já vám přeju pěkné středeční dopoledne.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Vážná nehoda se řeší v Ostravě na ulici 28. října ve směru na Porubu před křižovatkou s ulicí Novinářskou u zastávky Dům energetiky. Osobní auto tady srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Pozor si musíme dávat taky v Rožnově pod Radoštěm na ulici Meziříčské, kde stojí odstavené auto. Nehoda dvou aut nás potrápí na Blanensku u obce Svitávka na trase Boskovice-Letovice. Dvě auta bourala taky v Ratíškovicích na Hodonínsku v ulici Vítězné a s komplikacemi musíme počítat i ve Zlíně. Na třídě Tomáše Bati na křižovatce s ulicí Díly 6 u Lidlu tady nefungují semafory.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré dopoledne, rokeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za domy a byty platíme čím dál víc. Jejich ceny na nové rekordy podle televize LTV Plus, žene hlavně jejich nedostatečná nabídka. Rychle zdražují taky stavební pozemky. Nejrychleji se zvyšovaly ceny bytů ve Zlínském kraji.
10: Morava aktuál.
7: Ostravský obvod Vítkovice bude pro turisty ještě atraktivnější. Hodiny ve věži kostela na Mírovém náměstí budou od dneška zdobit 4 nové ciferníky. Jde o repliky vytvořené podle historických návrhů s římskými číslicemi a zdobenými ručičkami. Olomoucký kraj vyhlásil další ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Více podrobností dodává mluvčí kraje Eva Knajblová.
11: Ceny za společenskou odpovědnost jsou rozdělené do několika kategorií. Například firmy se člení podle velikosti, další jsou určené pro města a vesnice, organizace veřejného sektoru, ale také pro mikropodniky nebo živnostníky. Hodnotí se celková kultura firmy, péče o zaměstnance, ochrana životního prostředí, etické podnikání či podpora. Komunity.
7: Přihlášky můžou zájemci podávat do 31. července na stránkách www.cenykraje.cz. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3, přitom po golech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje dopoledne, teď už s Honzem Prokešem.

Judas Priest, ten přijede nejen české fanoušky potěšit 2. srpna do Ostravar Arény, no a o necelých 40 kilometrů vedle se bude pro změnu od 24. července konat další ročník Holby. Ten letos vůbec poprvé taky nabídne jednoho zahraničního hosta, a to Pretty Maids z Dánska, kterým budou na pódiu během 2 dnů dělat společnost i 3 sestry, Citron, Aleš Brichta, Jamaron, Forest Jump, Bitch Hammer, Proteus a další skvělé kapely. Pokud ještě, přátelé, nemáte lístek, tak není nic jednoduššího, než si otevřít web Rádia Čas Rock, kde jsou k dispozici hned 3 varianty vlezného. No a my si tu jednu zmiňovanou kapelu teď dáme v plné parádě. Tady je!

0: Toto byl Dead Sara, no a před námi je Milan Gelnár s tradičními horoskopy.
1: Středa bude obdobná jako den předchozí. Na nebi je mnoho hvězdných aspektů problémových konfliktních, ale také jsou tam silné hvězdné aspekty pozitivní, příjemné, vítané. Nadít se tak můžeme události z obou stran spektra. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci si nejspíš nebudou mít nač stěžovat. Štíři se budou zaměřovat především na rodinné záležitosti a ryby se mohou cítit poněkud zmateně. Vodnáři mohou mluvit či konat poněkud bláznivě. Blíženci mají naději na zamilovanost a váhy budou řešit dovolenou či jiné obdobné záležitosti. Pany by měly inklinovat k relaxačním technikám. Kozorozi budou zaměřovat svou energii na věci domova a být si zaznamenají chuť pouštět se do domácích budovatelských aktivit. Lvi by měly být velmi tvořiví a střícní. Berani mohou zažívat jakési transformační období a Střelci by měli inklinovat k unáhlenosti. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
10: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queeny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
11: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Těsně před 10:30 nám na rádiu Čas Rock dozněl Breaking Benjamin, před námi jsou Cedar a pak i vaše hudební přání 725-331-155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a já už vítám v Eteru Maxe, čau.
1: No čau, čus, bus, všechny vás zdraví, tady si Max.
0: Nazdar, nazdar, tak ty máš dneska nějaké pojištky, si říkal.
1: Jo, moje pojištky, zrovna tady nakládám paní matku, protože se potom stojím samozřejmě na autobuse v zastávce, takže honem pryč, bo mě zase proklejou, že jsem starý hňup a stojím, kde nemám, je pochopitelně. To jako, ale nemám už autobus, mám, no jako po zvyku zastavím zastavce, jako autobus už nemám. Bohužel, už jsem důchodce, prdu.
0: Takže zháníš, co jde, výborně. Tak, Glory Hammer, jo. Komu?
1: Glory Hammer, tak samozřejmě, no tak tradičně, Pavou Hospodsky, Pačes, Martince do práce, Motakovcům, Motak a spolu vyrobači šatých kol, pandě, elitě Cipu, Čezajackých, no a všetkým rockerům samozřejmě, kteří byli na kamení téma. Hezké dopoledne hlavně všem. Nebudem to Honziku.
0: Tobě taky přejeme šťastnou cestu a děkujeme, že jsi zavolal. Ahoj.
1: Jasné, čus.

0: Radio. U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivní kefír v Bila klubu za 21,90 a dnes kafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
5: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: Lenny Kravitz na samém závěru této hodiny a na rádiu Čas Rock budeme směle pokračovat dál. Tak to je klasika. Electric Light Orchestra, přidá se Lita Ford. A taky Airborne. Tak mrkneme se taky na jednu velice zajímavou akci, která se chystá tady u nás, no a probereme i dnešní téma. Pokud nevíte, jaké je, tak si na to počkejte po zprávách. Ty přináší Honza Galčík, ode mne přání, pěkného dopoledne.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto

0: Maxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na křižovatce ulic Žerotínova.

0: šťastnou cestou.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za dovolenou v Chorvatsku si letos připlatíme. Rodinu s dětmi bude v průměru stát 38 500 korun. Ve srovnání s cenovou hladinou z května loňského roku jde o nárůst o 4 100 korun. I tak Chorvatsko zůstává pro Čechy dál velmi oblíbené.
2: Morava aktuálně.
3: Kempy v Moravskoslezském kraji připravují na letní sezónu vylepšení pro hosty. Rozšiřují například prostory pro karavany. Novinky mají i koupaliště. Výrazně modernizovaná plovárna se po roční rekonstrukci otevře v Novém Jičíně. Rožnov pod Raroštěm podpoří budoucí prvňáčky. V rámci takzvaného pastelkovného tu přispějí rodinám 1 000 korun. Více nám k tomu už řekla mluvčí radnice Adela Kousalová.
4: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na školní pomůcky, aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby nebo družinu. Chceme proto rodičům alespoň částečně pomoci v období, kdy jsou rodinné rozpočty více zatížené. Předpokládáme, že příspěvku využije přibližně 180 rodin a v rozpočtu máme připravené i finanční prostředky i s případnou rezervou při vyšším počtu prvňáčků.
3: Příspěvek bude možné získat pro děti nastupující do prvních tříd 5 základních škol zřizovaných městem. Baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají 3. tým 2. nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo 1. ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu Outsidera. Odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje dopoledne s Hanzem Prokešem.

Posloucháte Rádio Čas Rok a my se teď přesuneme na náš Facebook, kde řešíme dnešní den oslav a ptáme se vás, jakou jste kdy zažili tu největší pařbu. Byl to nějaký festáček, koncert, narozeniny, svatba, narození svého potomka a nebo něco úplně jiného. Martin píše, tak mejdanů byla spousta, ale jeden nezapomenutelný byl u mě doma, kde jsme pořádali takovou menší akci cirka pro 30 lidí i s nějakýma kapelama, ale trochu se to zhrtlo a nakonec tam bylo asi 80 hlav a byl to opravdový masakr. Některé jsem ani neznal, ani nezval. No, i to se někdy stává. U Honzy je mejdán celý jeho život a je tady celá další řada komentářů, ve kterých můžete klíďopíďo pokračovat. Tak, ostych stranou a já vám k tomu nabídnu třeba Electric Light Orchestra. Víte, jak to bylo v té vesničce? Oslavuj, ale prací. Čas.

0: Rock. Tak jsou tady rockové tipy a v nich pozvánka na brněnské výstaviště, kde se bude od 12. června konat akce s názvem Transport Show Truck Bus Brno. Jak je z názvu zřejmé, půjde o výstavu traku, autobusu a dopravní techniky. Ale nebude to jenom o tom, protože se tam ukáže třeba taky dakarský speciál Aleše Loprajse, nebude chybět Adam Pešel se svojí spanělou jízdou, taky se pojede, ty traky projedou centrem Brna, workshopy, diskuze, Burger Fest a tak dále a tak dále. Ale taky mimo jiné tam bude k vidění autobus HC Komety plus autogramiádu hokejistů a bohatý doprovodný program pro veřejnost a rodiny s dětmi. To všechno dva dny po sobě a ještě k tomu bacha bez jakéhokoliv vstupného. Takže možná tip pro vás, kteří ujíždíte na velkých a silných strojích. No, tak to mi možná taky, ale každopádně před námi a v té naší krivi koluje ta rocková krev. Tak a my si dáme další muziku. Rita Ford, Queensryche a mnoho dalších. Pěkné dopoledne.
1: Rockové tipy. Rádia Čas Rock.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
2: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
1: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
9: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Vítáme vás všechny a zároveň zveme k nám do Rebelského baru.
12: Dnes vám namícháme menu v podobě nového singlu Europe anebo speciální verze známé písně.
11: Ale nebojte, bude toho více a my budeme rádi, když u toho budete s námi.
12: Od 19. na rádiu Čas Rock, od 20. hodiny na obrazovkách televize Rebel.

0: Na Rádiu Čas Rok nám doznívá Lita Ford, no a my v tom pohodovém rytmu ještě zůstaneme. Mám na drátě Peťu, ahoj, čau.
1: Ahoj, ahoj všichni, čau.
0: Nazdar, tak jak to jde v práci?
1: No, už tady poslední 4 kybličky, namíchám barvičku a jdu si dát obídek.
0: Výborně, jaká letí dneska barva?
1: Dneska bílá a šedá.
0: Bílá a šedá, tak to je zajímavé.
1: Ahoj.
0: Výborně, tak, ale ty jsi vybral Guns N' Roses, komu?
1: Tak já bych vzpomněl na víkend, když jsem pořádal maličký srazík z Volkswagenu, Busíku v Brouku, takže všem, co přijeli tomu nahoře, nevím, kde to je, za krásné počasí, protože opravdu vyšlo a doufám, že se za rok zase sejdeme.
0: No výborně, byl tam nějaký skos?
1: Byla to jednička, Válniček, Ústa, snížený, chromované kola, nadhera. Potečky jsou na WhatsAppu Radia Čas Rok, poslal jsem něco, tak už asi viděli.
0: Jo, bylo se nám to dívat. Děkujeme za ty fotky. Jen tak dál, kamaráde, no a kdyby někdo chtěl vidět tvojeho Busíka, tak může, a to tradičně kde? Na Holbě, že jo?
1: Tradičně na Holbě, ano.
0: Ty tam budeš stát se svým zeleným ďáblem, zelenobílým. Tak fajn, Peťo, velké díky, nejse, tady je muzika, čau a placej vám.
1: Ahoj, ahoj, čau.

0: Kaše Rok. Stříbrnejzer v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas Rok. Čas Rok.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Řekneme to rádi a nahlas.
10: Nejlepší auta má Pavlas.
0: Auto Pavlas.
11: Auto Pavlas.
0: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
12: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
13: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
14: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
15: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
16: Autohruška.
15: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
17: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno

Class Rock. Pravé rockové rádio. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: poslední kousek této hodiny se na rádiu Čas Rok postarali s Kidrou. No, dívám se na tu časomíru 11.59. Jestli se chystáte k obědu, přátelé, dobrou chuť. No a my vám k tomu dlabanci budeme hrát taky něco dobrého z rádia Čas Rok, třeba Green Day, tak jako Five Finger Death Punch. A nebo Sabaton. Tomu novinka týdne, taky se mrkneme na hokej. No a přátelé, před malou chvíli mi tady do studia rádia Čas Rok naše holky z promo týmu přinesly dvě vstupenky na jednu velice zajímavou akci. Pokud by vás zajímalo, o jakou půjde, zůstaňte s námi. A já jenom můžu říct, že to stojí opravdu balík a stojí to fakt a fakt za to. No, tak držím palce.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na křižovatce ulic Poděbradova s Žerotínovou, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také obec Vracov z Hodonínska, konkrétně z ulice Bzenecká. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Krásné poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Odvody podnikatelů na sociální pojištění se vrátí na loňskou úroveň. Nově tak většina osob samostatně výdělečně činných ušetří až 715 korun měsíčně. Peníze, které zaplatili od začátku roku navíc, dostanou od státu zpět.
8: Morava aktuálně.
6: Bohumínská nemocnice získá novou budovu sestavenou z obřích dílů. Kompletní dům vzniká v Havlíčkově Brodě. Tato moderní modulární výstavba za 40 milionů korun ušetří městu několik měsíců času. Více nám k tomu řekla mluvčí města Jana Končítková.
9: My jsme pro stavbu nemocniční budovy poprvé zvolili metodu, kdy ji firma sestavuje z ocelových modulů na svém pozemku. Jakmile objekt v letě dokončí, tak jej z Vysočiny převeze pomocí kamionů k nám do města. A tady v areálu nemocnice už se jen jednotlivé části zkompletují do finální podoby.
6: Vizovice otevřou novou cyklostezku po Baťově nedokončené dráze. Jde o železnici, kterou původně navrhl Tomáš Baťa a která měla propojit Vizovice s Valašskou Polankou. Stavba ale nikdy nebyla dokončena. Nová cyklostezka, která zde vznikla, je dlouhá téměř 2,5 kilometru. Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa v Curychu proti Finsku zítra od 16.20. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utká naposledy před 2 lety v Praze, kde v základní skupině vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů, Finové 18. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Tak, hokejové mistrovství světa pokračuje směle dál. Bohužel včera jsme Kanadu nezdolali, ačkoliv to po první třetině vypadalo velice slibně. No, co se dá dělat? Nic, pokračuje se prostě dál. Už zítra si to od 16 hodin a 20 minut rozdáme s Finskem, kteří jsou aktuálně ve skupině A s 18 body na druhém místě. Tak, uvidíme, jak to nakonec dopadne, snad dobře, no a když už je řeč o tom světovém šampionátu, tak tady je pár střípků z toho, nakolik tam třeba vyjde půl litr čepovaného piva. Tak za ten chtějí v přepočtu 180 kaček plus 53 očí za vratný kelímek. Grilovaná světlá klobáska s houskou a hořtici na papírovém tácku, tak tu si cení na 210, palačinka s džemem 190, no tak to znamená, že dneska jsem ráno snídal, na ke snídání prožral necelých 8 kil, no to je strašné. No a pokud je zájem o dres naší reprezentace, tak je třeba ze Šrajtovla vytáhnout 2360 kč. Šeltovka, tak ta má na sobě cenovku 930, maskot kvůli 690 a tak dále a tak dále. No, ještě, že v Globusu mají tu housku zesekanou za 25. Hned po vysílání si pro jednu zajedu, takže pokud, přátelé, objednáte, anebo obědváte, to je, člověk změní jedno písmenko, takže k obědu dobrou chuť.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania.
12: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
13: Rádio Čas Rock.

To byli na rádiu Čas Rock Five Finger Dead Punch. No a podle toho, co nám tady posíláte, tak nejen na mistrovství světa hokej jsou dobré palby za jídlo, protože nám tady poslal jeden z dobrý posluchač Nitro taky jednu takovou vychytávku a tady kousek odsaď chcou za koprovku 260. Hovězí žebro, kopr, vejce, houskový knedlík. I to jde. No, nevím, jestli těch knedlíků jsou tam 4 šišky, každopádně je to tak či onak. Takže ještě jednou k obědu dobrou chuť. No a jestli máte něco na srdci, jsem s tím 725331155. Číslo jsem do studia Rádia Čas Rock.

0: dámy na rádiu Čas rok, co jiného než písnička na přání. A já vítám Féteru. Petru, čau.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Peti, tak ty si říkala, že taky právě jedete z oběda, tak co jste si dali?
1: Jo. Já jsem měla hranolky, maso a fazolky.
0: Kolik za to chtěli?
1: Nevím.
0: To jste dostali na sekiru nebo co?
1: Ne, já jsem to neplatila.
0: Dobře, dobře. A kdo to platil? Někde to platit musel, ne?
1: No tam ten pán, co tam byl s náma.
0: Aha, jo tak, takže to byl neber úplatky, jo? Takže, dobrá, dobrá.
1: To nebyl úplatek.
0: A chutnalo?
1: Jasné, že jo, byli jsme na kolibě.
0: No výborně, výborně. Jak říkám, vy instalatéři, vy se máte. Tak, pojďme na muziku. Máme tady básnici Ticha.
1: Jo.
0: Komu?
1: Tak to je pro všechny, co poslouchají, bo ti, co neposlouchají, to stejně neuslyší.
0: To tak bývá asi. Tak fajn, takže pozdrav všechny kolem, díky za zavolání, jasné. Mějte se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde
3: od lesa, koupí auto od Esa.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu. Třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
6: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

To je vše, co se nám do této hodiny na rádiu Čas Rok vlezlo, je 13:00. A na rádiu Čas Rok v těch následujících 60 minutách třeba Alstor, tak jako Budhár.

0: se tady dočítám, že tomu, který vyhrál Eurojackpot v hodnotě 2,9 miliardy korun stačila plná sázenka, nebo pomohla plná sázenka. No, tak pokud si jdete taky sadit, tak přeju hodně štěstí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Recepty na léky čeká velká změna. To ulehčí život především chronicky nemocným lidem. Jejich léky totiž budou moct předepisovat praktičtí lékaři a nemocným se tak ušetří zbytečné obíhání specialistů kvůli receptům.
7: Morava aktuálně.
6: Moravskoslezský kraj podpoří kulturu v regionu. 55 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
8: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
6: Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty s nadregionálním a mezinárodním přesahem. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Hotovo by mělo být v listopadu příštího roku. Se zahájením provozu pavilonu nemocnice počítá v roce 2028. Baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu Outsidera. Odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas

Jeho pouštění v televizi a rádiu se dostal na druhé místo v ostrovní hitparádě za single Roda Stewarta. Nikdo nikdy nepotvrdil, ale ani nevyvrátil, jestli se Stewart nedostal nebo nebyl na to první místo takticky dosazený. Rok 2008 Sir Paul McCartney, tak ten byl jmenovaný doktorem hudby dokonce, jo, představte si to. A 150 fanoušků AC/DC bylo v roce 2010 hospitalizováno kvůli silnému popálení očí, které způsobila mulčovací kůra. Ano, slyšíte dobře. Pořadatelé koncertu na letišti v rakouském Walesu s ní totiž ošetřili promáčenou plochu, na které se koncert probíhal. V českém kalendáři je Valdemar, tak chlapci, za celé rádio Čas rok. Všechno nejlepší a tady je něco pro vás.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a věřte, přátelé, že děláte moc a moc dobře, protože s ním si můžete přijít na skoro 4 500 korun. Ano, slyšíte dobře, na těch 4,5 litrů totiž výjdou 2 vstupenky na Eurobike Fest 2026, které mám tady na stole přichystané pro někoho z vás. Tento největší a nejnavštěvovanější motorkářský festiák v Československu opět nabídne skvělou podívanou na silné stroje, skvělou zábavu, ale hlavně muziku. No a o tu se budou starat, já nevím, třeba Harley, Panoptico, Proteus, Insania, Gatecrasher, Arakain a další skvělé kapely. Start této velkolepé akce je naplánovaný už na zítřek a končí se až v neděli. Pokud by se toho taky chtěli zúčastnit, aniž byste museli za vstupné platit, tak poslouchejte pozorně naše vysílání, protože výzva k tomu, abyste si o ty dva lístky zavolali, může přijít kdykoliv. Já vám držím palce za přispění další muziky, se kterou mám nachystané Puddle of Mud, anebo taky Godard. Radio Čas Rock. Radio
1: Čas Rock. V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
9: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
10: Nová tvář televize Relax.
11: Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV

0: formace Puddle of Mud se skladbou, která se jmenovala Control. No, to když se hrozne na palubovce, tak je vždycky nějaký průser. No tak hlavně, ať se vám to nestane. Pokud někam míříte, tak přejeme šťastnou cestu. No a můžeme si taky zahrát, ne? Podle vás, co říkáte? 725 33 1155.
1: Čas rok.

0: Čas rok. Pravé rokové rádio.
1: Ano, a na něm si právě teď zahrajeme podle Tatara, kterého zdravím. Ahoj.
2: Čau, čau, zdravím všechny v eteru, hlavně všechny do Keřicka.
1: Ahoj, ahoj. Tak, jak se máme?
2: No super, jdu na odpolední směnu, takže...
1: No tak to se máš
2: rekupe, ale...
1: opravdu výborně se máš. No tak, ať to rychle uteče. Na cestu, nejdny, komu?
2: No komu, samozřejmě to dokové bandě naší, nebo šlechtě naši, protože se přesvědčují na kamenitem, že jsme fakt šlechta. Všichni 100 plus, kromě Motáka. No a jako... samozřejmě Laďovi, ať se rychle uzdraví a ať prostě mu skočí ten suchý květen, za chvilku je konec. Uh-huh. No a všem motorkářům a těm, co jdou na Eurobike Fest.
1: Ano, mimo jiné si dneska na rádiu Čas rok hrajeme o dvě volné vstupenky. Ty jsi tam někdy byl, prosím, že se podívat?
2: No, byl jsem na Pasohlavka, ale na Eurobike Festu jsem nebyl, protože prostě mám takový nabitý kalendář, že prostě mi tam to nezbyla čas.
1: Nemůžeš být všude, fajn. Tak jo, tak díky za zavolání, měj se hezky.
2: Čau, čau.
1: Ahoj.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Řeknem to rádi a nahlas.
8: Nejlepší auta má Pavlas.
9: Auto Pavlas.
10: Auto Pavlas.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
11: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
12: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
11: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
12: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
13: I rokeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník.

0: Hrad Ostrava.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: No vida, toto byla Gaia Messiah a před námi třeba Paradise Lost.
1: Tak jako Mr. Udo? A nebo Minoverek? To je malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní. K tomu se podíváme taky do Brna, kde se chystá jedna velice zajímavá akce. Pomůžeme i jedné těžce nemocné paní, dalo by se říct, ano, je to tak. No a bacha, mám tady pořád ještě na stole dvě stupenky na chystány Eurobike Fest 2026, který odstartuje už zítra. Tak hodně štěstí!
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
9: Autohruška.
8: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
10: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
11: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
12: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na křižovatce ulic Poděbradova s Žerotínovou, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také obec Vracov z Hodonínska, konkrétně z ulice Bzenecká. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
14: Rádio Čas rok. Zprávy.
12: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas rok přeje Kristýna Kubánková. V Česku začínají samosběry jahod. Ovocnáři ale kvůli jarním mrazům a suchu očekávají slabší úrodu, což se promítá i do cen. Jahody jsou letos zhruba o 10% dražší a za kilogram při samosběru lidé zaplatí přibližně od 85 do 130 korun.
15: Morava aktuálně.
12: V nemocnici v Bruntále začne fungovat nová zubní pohotovost. Je v prvním patře zdravotnického zařízení a v naléhavých případech bude o víkendech a svátcích pomáhat pacientům z celého Bruntálska. Ambulance počítá i se rozšířením provozu v budoucnu. Městská část Brno Střed chystá velkou proměnu dětského hřiště v parku na Obilím trhu. Místo, které patří mezi oblíbené cíle dětí i jejich rodičů, už kapacitně nestačí. Více nám řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.
16: Plánované změny přinesou návštěvníkům potřebné rozšíření plochy, nové povrchy, obměněný mobiliář nebo pítka a vodní mlžítka, která budou v teplých letních dnech osvěžovat příchozí. Modernizace se dotkne také herních prvků, kterých po rekonstrukci přibude. Navržené jsou tak, aby se užili děti různých věkových kategorií.
12: Změny budou probíhat od června do srpna. Hokejisté Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2-1 a zajistili si tak účast ve finále boju o Stanley Cup. Vegas si v 9leté existenci klubu zahraje o Stanleyův pohár už po třetí. Před 3 roky slavilo celkový triumf. Tolik aktuální zprávy na rádiu.

Posloucháte Rádio Čas Rok, které má pro vás teď pozvánku na brněnské výstaviště, kde se bude od 12. června konat akce s názvem Transport Show Truck Bus Brno. Dva dny, ve kterých budou k vidění opravdu velké a hlavně silné stroje, ale taky další zajímavosti, jako třeba Adam Pešl se svojí show, dakarský speciál s Alešou Loprajse, spanilá jízda traků po Brně, workshopy, diskuse, no prostě bohatý program pro celou rodinu. Hlady taky nebudete, protože bude k mání i Burgerfest a to všechno bez vstupného. Tak veškeré podrobné informace, včetně toho, jak to tam půjde pěkně po sobě, najdete na transportshow.cz, takže jestli máte chuť zažít skvělé dny z vůní tentokrát spálené nafty, tak máte možnost. No a my na rádiu Čas Rok budeme pokračovat. Manic Street Preachers anebo Poison. Tak to bude vypadat v těch následujících minutách. Tak se dobře bavte. Rádio

0: Tak a jdeme dál, co říkáte, přátelé.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
0: Ano, na Rádiu Čas Rok nám dozněli Manic Street Preachers a přesuneme se teď na facebookový profil Rádia Čas Rok, kde máte možnost společně s námi pomoct nemocné Lence, které byl zjištěn agresivní nádor v mozku. Žena, která přes 20 let pomáhala v sociálních službách jiným, teď tu naší pomocnou ruku potřebuje ona sama. Pokud máte chuť a možnost jakkoliv přispět na její léčbu, která je opravdu velice nákladná, máte možnost. Kde a já je u příspěvku z její fotografií, která mluví jasně o tom, jak na tom je. Předem moc a moc děkujeme.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rokovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zrůstu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

polední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu, no a já se s vámi rozloučím prostřednictvím písničky Na přání, nazdar Hanzi, Kissin' Dynamite. Pokud by to šlo, tak by to bodlo opravdu pro všechny, kteří poslouchají toto skvělé rádio. Tak my děkujeme za slova chvály, tady je muzika a ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se krásně, snad zítra. Čau.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
1: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Řeknem to rádi a nahlas.
9: Nejlepší auta má Pavlas.
10: Auto Pavlas.
11: Auto Pavlas.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Čas rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Venku na chcípnutí, tak snad nám nepadáte vedrem na hubu, že dodržujete taky pitný režim a kdo makáte venku, třeba na střechách, tak že jste se ochránili nějakým tím patláním a taky něčím na hlavu, pač dneska už je to vyloženě o prsa. Z Rádia Čas Rok vás už teď takhle krátce před 15. zdraví Kikina. Jsem zvědavá, co to dnešní dusné odpoledne přinese, protože když jsem jela sem do rádia, tak už se jako nade mnou začaly stahovat taková ta velká mračna. Přijedete do Ostravy, tady Luchanec jako blázen a najednou zase vylezlo sluníčko, jo? Takže uvidíme. Každopádně bych se vůbec nedivila, kdyby přišla i nějaká ta bouřka, protože už je tam dneska fakt hodně dusno. No aspoň, že fouká. Na pitný režim a na vaši kůži pravda dohlížet nemůžu, to je na vás, ale na co dbát můžu je osvěžování poctivou muzikou a proto se těšte na AC/DC. Cesta do pekel, protože kontrasty se přitahují, že bude taky citron, ten bude na osvěžení do té příjemně svlažené vody. No a věřím, že příjemně osvěží a nakopnou taky Neon Fly. Naše vrána si hold v polovině týdne potřebovala oddechnout a doplnit energii, tak to dnešní odpoledne budete trávit s mojí maličkostí. Ze studia Rádia Čas Rok vás zdraví Kiki Střelcová, no a za chviličku pohled na cesty a taky čerstvé zprávy. Za 4 minuty bude 15. odpolední.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamax a Česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Vídeňská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Vyškov z ulice Brněnská a Prostějov z náměstí Spojenců. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Obvody podnikatelů na sociálních pojištěních se vrátí na loňskou úroveň. Nově většině osob samostatně výdělečně činných ušetří až 715 korun měsíčně. Peníze, které zaplatili od začátku roku navíc, dostanou od státu zpět. Bohumínská nemocnice získá novou budovu sestavenou z obřích dílů. Kompletní dům vzniká v Havlíčkově Brodě. Tato moderní modulární výstavba za 40 milionů korun ušetří městu několik měsíců času. Více nám k tomu řekla mluvčí města Jana Končítková.
7: My jsme pro stavbu nemocniční budovy poprvé zvolili metodu, kdy ji firma sestavuje z ocelových modulů na svém pozemku. Jakmile objekt v Blatě dokončí, tak jej z Vysočiny převeze pomocí kamionu k nám do města a tady v areálu nemocnice už se jen jednotlivé části zkompletují do finální podoby.
4: Vysokoškoláci v Brně dostanou další možnost bydlení v městských bytech. Radnice Brno Střed pro ně vyčlenila zhruba 20 bytů, které jsou příliš velké pro běžné nájemníky a městské části se je tak nedaří pronajmout. Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit

Palo Habera nás teďka pěkně při středě, krátce před 3:45 odpoledne na čas roku rozhajcoval. No ale tak já doufám, že spíš to na vás mělo opačný efekt, že vás muzika příjemně schladila a osvěžila. No, ale co vás dneska nejspíš úplně neosvěží, bude napnutí vás, našich posluchačů Rádia Časrok. Protože náš Hans, ten vás jako napínal doslova jak kšandy, jo? A my tady totiž pro vás máme jednu takovou senzaci. A to dva vstupenky na Eurobike Fest, který bude probíhat už od zítřka 28. až do konce tohoto měsíce, tedy 31. května v Pasohlávkách. Kdo by přece jenom náhodou ještě stále nevěděl, co Eurobike Fest je, prosím vás, tak je to největší a nejnavštěvovanější motofestival v Česku a na Slovensku. Takže pokud jste příznivci motocyklů, tak určitě si tenhle

Darmo ani kuře nehrabe, že? V dnešní době. No ale vy si teďka běžte v klidu třeba uvařit kafe, doplnit energii, ať tento moment, kdy budeme soutěžit, neprošvihnete. No ale zůstaňte s náma i pro ty nejbližší minuty, protože tady pro vás na čas roku mám, přátelé, jednu výroční senzaci. O co jde, si řekneme za chvíli, teď už slibovaní AC/DC. Fajn poslech. Čas rok.

0: Staří Brno jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok. Čas Rok.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Vítáme vás všechny a zároveň zveme k nám do Rebelského baru.
9: Dnes vám namícháme menu v podobě nového singlu Europe anebo speciální verze známé písně.
8: Ale nebojte, bude toho více a my budeme rádi, když u toho budete s námi.
9: Od 19 na rádiu Čas Rock, od 20. hodiny na obrazovkách televize Rebel.

0: středečního odpoledne užíváte s rádiem Čas Rock. Pěkně až do samotného závěru song Rejdit. No a za okamžik budeme v hraní skvělé rockové a metalové muziky pokračovat. Přátelé, kalendář, co se týče zajímavostí a oslavenců, spolu dneska proberem horem spodem později. Teď ovšem jedna senzace, která úderem 14. hodiny, nebo které úderem 14. hodiny odbylo přesně 15 let. Víte, co se 27. května roku 2001 v ty dvě odpoledne začalo psát za historii? Spustilo se úplně poprvé vysílání našeho, vašeho rádia Čas Rock. Tehdy měli tu čest usednout k mikrofonu naši bývalí kolegové Vašek Řepa a Jirka Basta, které určitě spoustu z vás pamatujete. Tímto je zdravíme. Pánové, dodnes na vás vzpomínáme, protože jste se opravdu zapsali velmi silně do historie dějin Čas Rocku. A mně osobně je teda nesmírnou ctí, že v den, kdy Čas Rock dostává občanku, tady můžu být i já. No a nemůžu samozřejmě jinak, než oficiálně poblahopřát našemu rádiu.
1: Někdo má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví a hlavně to zdraví.
0: Bylo nám před chvílí řečeno, že naším nejvyšším, mimochodem zdravím tímto Romana našeho, že teď už jako poneseme zodpovědnost za své činy. No tak to teda potěžkoště. To asi, aby si i Střelcová jako začala dávat pozor a začala sekat latinu. Přátelé, dovolte mi tedy teď pronést krátký přípitek. Moje, naše, vaše milované rádio Čas Rock. Já ti přeju, ať máš i nadále tolik skvělých srdečných posluchačů, taky moderátory, pro které je opravdu ctí a radostí tady s tebou v tobě být. Ať ti to dobře hraje, ať ti to dobře slouží. No a přátelé, jste 15 let, co to je? Minimálně, kolik dáme? 7x tolik, že jo? Tak, no a nicméně víte, kterým songem jsme naši už 15-letou bujarou cestu zahájili? Dětská úplnou klasikou. Tak si ji teďka pojďme dát a zavzpomínat na den 15 let zpátky s Rolling Stones.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
6: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
7: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu.
8: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
11: Autohruška.
10: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
12: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

Nastala chvíle, kdy si dáme nějakou podle vašeho výběru. Za necelou půl minutku odbije 3:15 a já tady mám zprávu od Marka. Ahoj, Rádio Čas Rok. Prosím, můžeš zahrát něco od... Ne, pardon. To jsem tady přehlídla. Tak, pardon, od Lukáše. Ahoj, Kiki. Zahraj tam něco od Testament pro všechny, co se podílejí na vysílání tohoto skvělého Rádia Čas Rok. Lukáš, díky. Já děkuju za celou naší bandu, za vás, protože opravdu víte, že já tvrdím a zatím si stojím, že my máme ty nejlepší posluchače rádia široko daleko. Takové skvělé posluchačstvo nikdo nemá, no a proto vám rádi to hudební přání vždycky splníme. No, tak teď Testament.

0: Rokové skvosty střídali metalové perly, no a jinak tomu na čas roku nebude ani po 16. odpolední, kterou tady máme za 4 minutky. Budou Saxon. Řekneme si taky o další senzaci, která se teda nebude týkat oslavy 15. Rádia Časruk, které máme přesně dneska, přátelé, ale kapely Metallica. No, ti jsou taky jedna velká senzace. K tomu bude Brian May, další senzace. Koukám, že my tu středu máme zkrátka senzační. Podíváme se taky na novinku tohoto týdne, jak zní. No a k tomu přihodím třeba i Fastball. No a taky tady máme ty vstupenky na probíhající Eurobike Fest od zítřka, že jo? No tak uvidíme, jestli si o ně zasoutěžíme už po 16. nebo vás ještě budu nechávat napínat. Kiki Střelcová vám přeje pohodové středeční odpoledne. Doufám, že to u vás moc nedře a jde to pěkně na pohodu. A pokud zůstanete naladěni na našich vlnách, tak věřím, že to bude přinejmenším dobře odsejpat.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Hodoníně na ulici Brněnská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Olomouc z ulice Sokolská. I tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.

0: Recepty na léky čeká velká změna. To ulehčí život především chronicky nemocným lidem. Jejich léky totiž budou moct předepisovat praktičtí lékaři a nemocným se ušetří zbytečné obíhání specialistů kvůli receptům.
1: Morava aktuálně.
0: Frýdek místech chce vybudovat nový sportovní areál s plaveckým bazénem a další krytou ledovou plochou. Sportoviště by mělo vzniknout na městských pozemcích poblíž haly Polárka. Projekt chce město dokončit příští rok a v roce 2028 by chtělo vybrat zhotovitele. Zlínský kraj pošle více jak 4 miliony menším obcím na projekty, které mají zlepšit život jejich obyvatel. Tlumačov díky tomu opraví komunikaci u sportovního areálu a obytné zástavbě a Boršice budou modernizovat hasičskou zbrojnici. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
2: Podpora menších obcí má pro kraj dlouhodobý význam. Nejde jen o jednotlivé stavby, ale o to, aby lidé měli bezpečné cesty, funkční zázemí a služby, na které se mohou spolehnout každý den. I menší projekty, jako je oprava komunikací nebo modernizace zbrojnice, mají přímý dopad na kvalitu života v obci.
0: V Ostravě začíná tradiční turnaj elitního okruhu Beach Pro Tour v plážovém volejbalu. Vedle světové špičky se v Dolních Vítkovicích představí také 8 českých dvojic. Turnaj vyvrcholí finálovými zápasy v neděli. To bylo pro tuto chvíli všechno. Další zprávy na rádiu Čas Rock za hodinu.

0: si novotou vonící od progresivních metalistů ze Švédska, kteří vznikli v roce 96, Evergrey.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádio Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka.

0: Zajímavost. Při vystoupení ostrých kapel se to stává. A stalo se to zas. Co? Zemětřesení, přátelé. Minulý týden odehrála Metallica svůj koncert u našich severních sousedů, Chořově. Legendární metalová úderka odehrála v úterý v Polsku koncert pro 90-tisícový dav fanoušků. No a bylo to zjevně divoké, protože i Slezské planetárium zaznamenalo, že v době koncertu se země zachvěla. A to doslova. Otřesy země u vystoupení Metallica už jako nejsou ničím zvláštním, můžeme říct. Naposledy se tenhle ten úkaz totiž stal v Aténách, no a nyní i v polském Chořově. Podle seismologické stanice byl nejživelnějším momentem song Creeping Death. No a právě tenhle ten kousek se postaral o pohyb země. Tomu se říká skutečná síla muziky. To a jen tak mimochodem, podle polských médií byl koncert Metallica doposud největší stadionovou akcí v historii země. Jo, a kdybyste je chtěli náhodou někdo ještě vidět a spojit to třeba s nějakým dovolenkovým výletem za hranice, máte možnost. V sobotu zahrají v Berlíně, pak v italské Bologni, irském Dublinu a nebo v Londýně. No, to je jenom takový menší tip, kdybyste chytli cestovatelskou. Ale teď už zpátky do přítomného okamžiku a za chvilku zazní na rádiu Čas Rock Saxon. Fajn poslech.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: čas rok pomaličku doznívají 4 minutky po 4:30. Odpolední vyladíte vlny Rádia Čas rok, máme 27. květen. Co se týče toho dnešního data, tak to si rozebereme více až po 17. Nicméně my si teďka dáme opět a zase jednu podle vašeho výběru. 7253311155. To je to kouzelné číslo, na které když napíšete, zavoláte nebo třeba pošlete hlasovku na náš WhatsApp, tak vám splním nějaké hudební přání. Mezitím Blondý, ale ještě před nimi pozvánka natvrdo. Ne, že bychom si jako zvali na vajíčka natvrdo, ale na naši tvrdší odnož Rádia Čas rok.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: To je taková divočina v podání Blondy, jako když si člověk vlastně řekne, že tohle i přespíval takový jako mladičký popový, nebo mladičké popové hvězdičky z One Direction, tak z toho mám normálně osypky, když to říkám, ale od těch Blondy to má aspoň koule. No a koule to bude mít i v následujících minutách, ne že bych teď jako narážela na to, koho mám na telefonu, ale spíš na to, co mám zasazeno do playlistu na přání podle Pepína. Nazdar, chlapé!
1: Zdravím tě, pěkný den.
0: Já tebe taky, ty jsi teď začal tak velice sofistikovaně, tak já se
1: no,
0: pokusím...
1: No musím, jako, nemůžem pokračovat v tom rozhovoru, který byl předtím.
0: Tak, počkej, pokusíme se to teďka nést v tomto sofistikovaném duchu, jako tomu třeba bývá Dobre. Na jiných rádiích. Sice nevím, jak to dlouho vydrží, ale
1: to
0: pojďme na to.
1: Ani ne,
0: já myslím, že to jako skončí tím, když řekneme název kapely, kterou budeme mít a bude to všechno v prdeli. Prosím tě.
1: No kokotí, co jiného?
0: Povídej. Tak,
1: tě.
0: přesně. Prosím vás, kdo by náhodou neviděl Kokot Minit, jo? Tak, povídej, komu to dáme, co děláš, jak se máš, s kým
1: Poslouchej,
0: to děláš a tak.
1: Úplně nejdříve to dáme ten malé paní, která jede v autě přede mnou, ona už bude vědět. A jinak teda vám úplně všem, komu se tihletí borci líbí, jako.
0: Dobrá. Ty jsi mi prozradil, že jsi aktuálně na Rudné. Rudná teď, to je jako jedna velká divočina už pěkně dlouho. Jak to tam aktuálně vypadá a ve kterém směru se nacházíš?
1: Aktuálně jsme ve třech kruzích, jedeme od Hornbachu a budeme se pomaličku stukávat do jednoho. Tak když jdou tři do jedné, to je vždycky takové veselé, víš, jak to je.
0: Jo, zrovna teďka mi kamarádka říkala, že jako my Češi, mimochodem žije v Německu, že my Češi se úplně neumíme štosovat do zipu. Takže přátelé, měli bychom se polepšit. No hele, co jsem zatím jako zažila, tak fakt to vždycky je takové neobratné, protože ten se tam cpe tomu, ten zas chce ještě předjet toho. No, tak nicméně, když jsme u těch řidičů, tak zdravíme taky Marcela, který pravidelně jezdívá na lince Havířov, Ostrava, Ostrava, Havířov, Havířov, Orlová, kdo ví, v kterými směry všemi ještě.
1: Úsokem právě, Tepecka.
0: Tak, přesně tak. No a tobě teda popřeju hezké středeční odpoledne. Ne? Díky za zavolání a jak jsi říkal, děkuji, vidíme děkuji. Se na holbě.
1: Jak říkáš?
0: Amen.
1: Se těšíme.
0: Měj se krásně, já taky. Ahoj.
1: Ahoj. Čas rok.

0: Grant.
1: Jsou tady.
0: Jo,
2: jsou tady.
0: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Řeknem to rádi a nahlas.
7: Nejlepší auta má Pavlas.
8: Auto Pavlas. Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Autopavlas.cz.
9: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
10: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: čas rok má dneska, přátelé, narozeniny, patnáctiny, takže dostáváme občanku, no a to chce samozřejmě vzít hezky pěkně od podlahy. Takže užívat a slavit budeme i v příštích minutách, no ale protože my nepotřebujeme dary, my máme vás, tak my naopak na ty své narozeniny budeme obdarovávat vás. A to dvěma lupeny na Eurobike Fest. Takže kdo byste se chtěli na tuhletu akci podívat úplně zadarmo a ušetřit 4400, tak vám doporučuji poslouchat vysílání i po 17., která tady bude za minutku a půl. K tomu status quo. Chybět nebude ani česká muzika, Kern. A na romantickou rozněžnělou notu se naladíme s hudebníkem, který si říkal Meatloaf. Krásné a pohodové středeční odpoledne s datem 27. května vám ze studia Rádia Čas Rok přesně minutu před pátou odpolední přeje Kiki Střelcová.
1: Holba Rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
5: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
7: Čas rok.
1: Čas rok.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Řidiči, pozor, se aktuálně dávají.

0: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku začínají samosběry jahod. Ovocnáři ale kvůli jarním mrazům a suchu očekávají slabší úrodu, což se promítá i do cen. Jahody jsou letos zhruba o 10% dražší a za kilogram při samosběru lidé zaplatí přibližně od 85 do 130 korun.
1: Morava aktuálně.
0: Tělocvična v ostravských Třebovicích znovu ožívá. Po několikaleté rekonstrukci se totiž otevřela veřejnosti. Více nám k tomu už řekl Petr Havránek z tiskového oddělení ostravského magistrátu.
2: Tělocvična opět nabídne zázemí pro širokou škálu sportovních aktivit, jako jsou například fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates nebo cvičení dětí. Zároveň bude sloužit taky jako prostor pro komunitní život v městské části a pořádání kulturních akcí.
0: Náklady na opravu byly téměř 6 milionů korun. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Hotovo by mělo být v listopadu příštího roku. Se zahájením provozu pavilonu nemocnice počítá v roce 2028. Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa v Curychu proti Finsku zítra od 16:20. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utkal naposledy před 2 lety v Praze, kde v základní skupině vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošní šampionát ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů, Finové 18. Tolik aktuální zprávy.

Máme 27. květen roku 2026, ladíte Rádio Časruk. No a dneska je to, přátelé, 84 let, co byl spáchán atentát na Heydricha. Prominentní nacista, svého času prezident Interpolu, taky říšský protektor Čech a Moravy a mimo jiné i šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Pardon. Tohle všechno byl Reinhard Heydrich. Útok byl spáchan parašutisty Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem v Praze Libni v takzvané Kobylinské zatáčce, která je na dnešních křižovatkách ulic Ženklova a v Holešovičkách. No a od roku 2022 se v tento den pravidelně slavívá Den národního vzdoru jako připomenutí téhleté zásadní historické události. Na přelomu tisíciletí šel k zemi památný strom Sentinská lípa. V roce 2000 totiž neustál silnou vichřici a po tomto skvostu u jihovýchodního okraje Českého ráje zůstaly pouhé zbytky stromu určené k zachování pěty. No a dneska je to i 18 let, co byl Sir Paul McCartney jmenován doktorem hudby. Takže je považován od těchto chvil za odborníka, co se muziky týče. Svátek slaví pouhých 283 Valdemarů. No a mě zajímalo, jestli je víc těch s dvojitým nebo jednoduchým V. A možná vás

0: a taky komiky. Já myslím, že určitě poznáte, o koho jde.
1: Chápej, no. Už jenom to blbý jméno. René Novák.
2: No. No počkej, počkej, co se ti zdá blbý?
1: Co?
2: René nebo Novák?
1: No Novák, no tím René už jste to nevylepšili, to jste to ještě dorazili.
0: Dnes už 83letý Luděk Sobota se, přátelé, narodil 27. května roku 1943. No a my přejeme všechno nejlepší, stejně jako vám, co dneska něco slavíte.
3: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
4: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Nová tvář televize Relax.
8: Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

Nádherná rocková balada Meatloaf na rádiu Čas Rock, krátce po půl šesté odpolední, 23 až 27 stupňů, přátelé, takhle máme aktuálně napříč Českem. Tak ať už nás posloucháte odkudkoliv, já vám přeju nádhernou středu, která už má, pravda, své odpoledne ve svém finálním módu a ve své finální části, ale nebojte, vzhledem k tomu, že nám bude sluníčko zapadat až za dlouho, tak si ještě můžete užívat opravdu krásného dne. No a dneska okolo pravého poledne vyšel, děcka, nový díl našeho rockového podcastu s názvem Rockcast. No a do zpovídacího křesla si tentokrát Tom Michalík posadil jednoho z nejlepších českých bubeníků, a to Miloše Majera, který má snad jako ty paličky k rukám přirostlé. Chlapi stihli, dá se říct, během pár minut probrat všechno, co šlo o projektu, o jeho hudebním projektu, taky jestli má Miloš nějaké rituály před koncertem, a taky nahlédli do jeho soukromí a probrali, jaké to je žít život slavného bubeníka. Takže už ode dneška na všech volně dostupných podcastových platformách a nebo taky na stránkách Rockcastu Rádia Čas Rock. Určitě si poslechněte nejnovější díl, no a my už teďka pojďme k další muzice. Chystají se Masterplan. Čas Rock. Čas Rock.

0: Vlnka energie, která při středě obzvlášť přijde vhod v podání kapely Masterplan. Ladíte Rádio Čas Rok, no a před náma už jsou teďka novinky z Moravskoslezského kraje a s nimi přichází Marcelka Fabiánová.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas Rok.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj i letos podpoří celou řadu projektů ze sociální oblasti. Ze svého rozpočtu přispěje například na aktivity pro osoby se zdravotním postižením, podpoří aktivní stárnutí, projekty prevence kriminality nebo rozvoj komunitní práce a další, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Podporujeme také neziskové organizace a zapsané ústavy, co se týče prevence, co se týče pro rodinné politiky, tak vlastně podporujeme neziskové organizace, a to nejenom, které řeší nějaké terapeutické záležitosti v té prorodinné politice, ale podporujeme i například mladé pečující, co se týče paliativy, a jsou to lidé, kteří samostatně pečují o umírací buď rodiče, anebo prarodiče.
2: Díky projektům mohou mít například handicapovaní lepší uplatnění na trhu práce. Podpora ale směřuje i do prevence rizikového chování dětí, mládeže a dospělých a nově bude podpořena i celoroční činnost organizací, které provozují kontaktní místa pro seniory.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas Rok.
2: Město Bohumín připravuje výstavbu nového domova pro seniory, který bude patřit k těm největším investicím do sociální oblasti v jeho historii. Projekt za zhruba 300 milionů korun totiž reaguje na dlouhodobý trend, tedy stárnutí populace i rostoucí poptávku po pobytových službách. A více podrobností dodává opět náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Moravskoslezský kraj přispěje částku 80 milionů korun. Bohumín převezme službu o 25 lůžkách a bude službu nadále provozovat. Velký bonus celé této transakce, bych řekl, je, že i ostatní obce a města v okolí se zajímají o tento projekt a městu Bohumínu také budou finančně přispívat, aby jejich obyvatelé měli jistotu nějaké kapacity lůžkové v tomto území.
2: Celkově domov pro 100 klientů vyroste v severní části Bohumína na Panském 2 a zajistí špičkovou péči také pro obyvatele Rychvaldu a Dolní Lutyně. Lokalita by se také v budoucnu mohla stát i novou obytnou čtvrtí, kde kromě zařízení vzniknou i bytové a řadové domy. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas Rok. Rádio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
3: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
4: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun

0: světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Přesně před 15 lety na den přesně se vylíhlo na svět Rádio Časrock. A my ho dneska, přátelé, oslavujeme po celý středeční den. No a já nechám prostor v příští hodině vám, abyste nám sem do studia Rádia Časrock napsali nebo klidně zavolali, co byste do těch dalších, doufejme, úspěšných let Rádiu Časrock popřáli. Takže využijte linku 725-331-155, klidně můžete nahrát i hlasovku na WhatsApp na stejné číslo. No a k tomu si pustíme Insánii. Chybět nebude ani bouřlivák Marilyn Manson. No a oslavovat budeme i velikánem vzpomínkou na Ozzyho Osborna. No a i nadále budeme užívat, doufám, že pohodového středečního, teď už podvečera, s Kiki Střelcovou na Rádiu Časrock. Před náma poslední zprávy dnešního dne za necelou 3/4 minutku od 2:18, tak si užívejte i sklonek středy. No a já jsem vám slíbila, že bychom si mohli zasoutěžit, že jo? No, tak kdo chcete na Eurobike Fest, který začne už od zítřka a probíhat bude až do soboty, tak přátelé, pardon, do neděle, laďte Rádio Časrock po 18.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Vídeňská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Časrock. Zprávy.
3: Krásný den, rokeři. Posloucháte Rádio Časrock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Odvody podnikatelů na sociálním pojištěním se vrátí na loňskou úroveň. Nově tak většina osob samostatně výdělečně činných ušetří až 715 korun měsíčně. Peníze, které zaplatili od začátku roku navíc, dostanou od státu zpět.
5: Morava aktuálně.
3: Bohumín má oficiální WhatsApp kanál pro rychlé zasílání důležitých zpráv obyvatelům. Novinka poslouží hlavně k oznamování krizových situací, dopravních omezení a radničních hlášení. Řekla nám to mluvčí města Jana Končítková.
6: Už při posledních povodních se nám potvrdilo, jak důležité je mít k dispozici co nejvíce způsobů, kterými dostáváme důležité informace okamžitě k lidem. Nový komunikační nástroj prostřednictvím WhatsAppu nám může výrazně pomoci právě také v krizových situacích. Určitě s ním nechceme suplovat funkci městského webu nebo sociálních sítí, měl by spíše fungovat jako rychlý a stručný poslíček zásadních zpráv.
3: Odběratelé zůstávají v anonymitě, jejich čísla ani údaje ostatní neuvidí. Vizovice otevřou novou cyklostezku po Baťově nedokončené dráze. Jde o železnici, kterou navrhl Tomáš Baťa a která měla propojit Vizovice s Valašskou Polankou. Stavba ale nebyla nikdy dokončena. Cyklostezka, která zde nově vznikla, je dlouhá téměř 2,5 kilometru. Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Rozehrávač Portlandu naposledy reprezentoval loni v srpnu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Časrock.

středeční podvečer strávíte, neladíte, ale i ladíte samozřejmě. S rádiem Čas Rock máme 27. květen, no a už za 5 dní tady máme nový měsíc. Červený, přátelé, na dosah. Nikdo netuší, kde se to sice vzalo, ale je to tak, čas nezastavíme. První den tohoto měsíce bude patřit dětem, takže na ty svoje ratolesti, ať už malé či přerostlé, hlavně nezapomeňte v rámci Mezinárodního dne dětí. No a celý následující měsíc červen bude taky patřit mladému umělci, který teď dobývá publikum po celém světě, a to napříč generacemi, a doslova je jako svojí náklonnosti k těm svým fanouškům dostává na koncertech do extáze. A řeč není o nikom jiném než o Dominiku Harrisonovi, tedy Youngbloodovi. Ten teď bude viděn na titulce červnového vydání časopisu Spark, takže si můžete počíst zajímavé povídání nejenom o jeho hudební cestě, ale taky o jeho životním zážitku, na který nezapomene do konce svého života. A tím je setkání s jeho idolem Ozzym Osbornem, se kterým se teda stihnul potkat ještě krátce před jeho smrtí na jeho rozlučkovém koncertu, ze kterého teda pochází i spoustu nádherných, dojemných a vzpomínkových fotografií, jak u něj klečí a jako zbožně se na Ozzyho sedícím v křesle dívá. Jsou to opravdu nádherné fotografie, nicméně nový Spark toho přináší samozřejmě mnohem víc, takže si nezapomeňte jeho nové vydání s příchodem nového měsíce, který začne už v příští pondělí koupit, a to ve všech obchodech, trafikách nebo přímo na webech časopisu Spark. Čas.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Pondělí 15. No a protože my rádi děláme radost vám, tak jsme se v náš narozeninový den rozhodli dělat radost vám. A to tím, že vám podarujeme dvě vstupenky téměř v hodnotě 4,5 tisíce korun na Eurobike Fest, přátelé, což je největší motocyklový festák v Česku a na Slovensku, který začne už zítra. No a protože mě tady pořád ještě leží ty dva lupeny, které vám sliboval Honza, a prosím vás, já jsem vás pravda nechala hodně dlouho napínat, tak já vám je teďka podaruju. A já jsem říkala, že si na vás jako něco vymyslím, jo, přátelé, je středa, to je tak kritický den, že mě nic inteligentního nenapadlo. Tak to raději necháme na tom. Když teda máme ty patnáctiny, tak 15. v pořadí získává vstupenky na Eurobike Fest. A proč byste tam chtěli jít? Nebo chtěli, no jo, řekla jsem to dobře, že? Proč byste tam chtěli jít? No tak protože tam jednak bude opravdu pestrý, nejenom hudební program, jo? Může tam jít opravdu celá rodinka, ale když teda zůstaneme u té muziky, tak přátelé, Lauter, Proteus, Insania, Loretta, Arakain, Čechomor, Harley, Panoptiko, Gatecrasher a spousta dalších. Do toho uchvatné motocykly, kupa zábavy, skvělých lidí, dobré žrádlo, pití. Co víc si jako přát, jo? Takže prosím vás, když to někdo vyhrajete, jestli si teďka někdo lámete hlavu s tím, že Ježíši Kriste, ale já musím do práce. Vyprděte se na to, ne? Zítra ráno zavolejte, Ježíš, mě je špatně, umírám, jo? Hlavně vás šéf nesmí prokouknout a nesmí vás teďka v telefonu poznat. Tak jdem na to! 15. volající pojede zítra do Brnečku na Eurobike Fest úplně zadarmo. Držím palce!

0: A my už teď na rádiu Čas Rock budeme možná rozdávat vstupenky na Eurobike Fest 2026, který začne už zítra. A já se ptám, kdo je na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, Zuzka z Darkovic.
0: Ahoj, Zuzi, já tě zdravím do Darkovic. Tak já jsem tě nechala celkem slušně napínat, protože jsem ti neřekla, jestli seš nebo nejseš 15. volající v pořadí. Hele, máš v životě štěstí v lásce nebo spíš ve hře?
1: No, tak doufám, že v lásce.
0: A já mám teďka pro tebe luxusní zprávu, že máš štěstí, holka, v obojím. Lístky na Eurobike Fest jsou tvé, prosím tě. Já jsem teda tady úplně potila krev, musím říct, přátelé, protože možná pro mě to byly ještě větší nervy, než pro vás samotné se sem dovolat, ale opravdu jako to 15. číslo, to bylo opravdu o nervy se k němu dokopat, ale zvládli jsme to a já jsem ráda, že jsem konečně udělala na konci středečního dne radost. Prosím tě, už ví, no tak to jsem ráda, už víš, koho vezmeš sebou?
1: No manžela, samozřejmě.
0: No to je krásné. Prosím tě, a jak to teda tak stihnete narychlo všecko si zařídit, pobalit a tak?
1: No tak dovolenka to jistí.
0: No perfektní. Prosím tě, co děláte? Jak, jestli se můžu zeptat, jestli to není tajné. Jako co pracujete?
1: Jako zdravotná sestra.
0: Jaj. No tak jak jsem říkala, hele Zuzi, normálně se hodí zítra ráno marot, jo, na to ti nemůže nikdo nic říct. A jeďte na tajňačku s chlopem užívat. Prosím tě, já ti ještě jednou moc gratuluju, určitě nám pak dej vědět, jak bylo, pošli třeba nějaké fotky a videa. A mě ještě zajímá, jestli jste už na Eurobike Festu byli, nebo to bude premiéra.
1: No, my chodíme pomaly každý rok, takže...
0: No nekecej, ty,
1: nekecám.
0: No pěkně, no tak a předpokládám, že asi k lístkům zadarmo jste si přišli takhle poprvé.
1: Poprvé.
0: No tak to je krása, no tak my jsme rádi, že jsme vám skoro 4,5 litru ušetřili, to můžete třeba zainvestovat potom do nějaké letní dovolenky. Ty mi každopádně zůstaň na telefonu, abychom si řekli, jak k tobě lístky dostaneme. No a přátelé, vy, kdo jste si jako brousili zuby na Eurobike Fest a na lístky, no tak nezbývá nic jiného, než si je koupit.
2: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Rádiu na rádiu Čas Rok dozněli, no a před náma jsou přátelé Europe, kteří budou hlavním headlinerem oslav narozenin Rádia Čas našeho staršího, moudřejšího bráchy na listopadovém megakoncertu Rádia Čas. Tomu taky David Koller, no a spousta dalších, chybět nebudou ani Pardálové z Olympiku, no ale Europe, ty opravdu jen tak zase neuvidíte, protože v rámci oslav ke 40 letům od vydání alba The Final Countdown se jako na jediném místě v Česku zastaví právě v Ostravar aréně. No, tak si je teďka dáme, trošičku se na ten listopad navnadíme, no a teďka po nich bude taky prostor pro někoho z vás. 725-331-55, poslední song na přání v rámci dnešního středečního vysílání, tak pojďte na to.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Kiki, chci poprosit, dnes oslavuje můj manžel krásných 59 let a jsme spolu k tomu všemu 41 roku. Někdy hruza, ale stojí to za to. Můžeš mu zahrát, prosím, něco od ZZ Top, nějakou jejich pecku. Moc děkuji, Jana pro Karla. Janičko, to je tak krásná a zároveň upřímná zpráva, co si budem. Všude je něco, nikde to není dokonalé a ideální a když se to tak někde jako zdá, tak to je podezřelé. Nicméně já tvému muži srdečně za celou naši partu Rádia Časrok přeju všechno nejkrásnější k narozeninám. Karle, pořádně si ten poslední rok s pětkou na konci užij. No a příští rok velká 60, to budou bujaré oslavy. Nicméně já vám oběma i gratuluju k těm nádherným 41 letům. To už v dnešní době může říct málo kdo, že má společně odžito. Tak si užijte nádherný slavící den. No, je to nádherné, že slavíte vlastně ve stejný den, kdy se narodilo Rádio Časrok. To taky málo kdo může říct. No a za chvilku ZZ Top na oslavu posílám.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Časrok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba, ryzí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Časrok. Časrok.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Řekneme to rádi a nahlas.
8: Nejlepší auta má Pavlas.
4: Auto Pavlas.
9: Auto Pavlas.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
10: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
11: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
12: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
14: Autohruška.
13: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
15: Vítáme vás všechny a zároveň zveme k nám do rebelského baru.
16: Dnes vám namícháme menu v podobě nového singlu Europe anebo speciální verze známé písně.
15: Ale nebojte, bude toho více a my budeme rádi, když u toho budete s námi.
16: Od 19 na rádiu Čas Rok, od 20. hodiny na obrazovkách televize Rebel.

hudební orgasmus skvost v podání Guns N' Roses. No a přátelé, my míříme do finále. Rock me, give me that kick now, rock me. Jojo, je to tak, za chviličku odbije 19. večerní, no a s tou přijdou naši pánové Ivo s Tomem a namíchají vám nějaké ty drinky, které si budete ráčit. Rebelský bar už je nachystaný, takže se pohodlně usaďte a poslouchejte všechno, co přinese. Ti, co jste na noční, tak hlavně, ať to pěkně uteče, ráno se pořádně vyspěte, no a ti, co přes noc budete normálně spát, tak naberte síly na ten čtvrteční den. Víte, jak se to říká? Čtvrtek je takový malý pátek, no a my se zítra, přátelé, můžeme těšit na trošičku lepší teploty, protože se trošku po tom dnešním horkém umorném dni osvěžíme. Mě to u nás třeba v Ostravě ukazuje 19. Mrkneme na Brno, tam zase určitě bude teplej. 22, ale i tak oproti těm dnešním 30, to bude fajné. Tož tak mějte krásný zbytek středečního dne. Bylo mi ctí s vámi trávit narozeninový den Rádia Časrok. Nezapomeňte, že už máme občanku, tak už můžeme všecko. Kiki Střelcová se loučí, no a nějak to ještě do toho konce týdne odklepejte a zvládněte. My se slyšíme zase v pátek, tak či...

0: Vítáme vás, jsme zpátky a to znamená, že otevíráme dveře našeho rebelského baru. Průvodci dalšího dílu budeme opět my dva, čili Ivo Raška a můj kolega Tomáš Michalík.
1: Přesně po týdnu načneme další epizodu a pokud se nemýlím, tak už je to 68.
0: 68?
1: Byl jsi někdy v nějakém baru tolikrát? 68krát?
0: Ty krásno, já se obávám, že to číslo bylo mnohonásobně vyšší.
1: Dobře.
0: Ale nebudem to rozebírat.
1: Dobře, máš pravdu, o takových věcech se v lepší společnosti nemluví. Raději se budeme věnovat muzice, takže to můžeme oficiálně zahájit a nakopnout.
0: Já jsem pro všemi deseti, takže tady máte Silverstein.

0: První dnešní klip byl v podání kapely Silverstein. No a byl to návrat do roku 2005, kdy jim vyšla druhá deska a single Smile in Your Sleep byl velmi vydařenou pilotní vlaštovkou.
1: Další muzika, kterou si dáme, tak ta bude naopak poměrně nová. Je to zhruba měsíc, kdy nový single vydali Švédové Europe. A pozor, není to jen tak.
0: Ne, rok 2026 pro ně bude hodně důležitý. Nejenže vydali novou píseň, v plánu je i kompletní nová deska.
1: Ta vyjde v září a bude to takový dáreček fanouškům při výročí 40 let od vydání jejich stěžejního alba. No a když jsme u těch oslav, tak jedna proběhne vlastně i u nás, v České republice.
0: A bude to jediný koncert u nás v tomto roce, takže proto máme velkou radost, že si kapela vybrala Ostravu a megakoncert sesterského rádia Čas.
1: Takže si zapište datum 21. listopadu.

0: V rebelském baru nám dohráli Europe a jejich novinka nazvaná One by One. V klipu si mimochodem zahrál herec Peter Stormer.
1: Tím se nám udělal krásný oslý můstek, protože další píseň je spojená právě s filmem. Minulý měsíc si odbylo premiéru pokračování mlátičky Mortal Kombat, tedy toho nového zpracování.
0: Jedná se o adaptaci slavné videohry, kde se násilím nikdy nešetřilo. Ale s filmovým zpracováním to bylo malinko složitější.
1: První pokus z roku 95 je vlastně celkem v pohodě, ale dvojka, tak ta je opravdu mizerná. Co však měli oba díly skvělé, tak to byl soundtrack.
0: Najdeme tam kapely jako Fear Factory, Napalm Death, Type O Negative a nebo klasiky z industriálu.
1: Třeba KMFDM, a nebo v případě druhého dílu i Rammstein a jejich Engel. Mimochodem, klip k tomu singlu zase vzdává hold filmu Od souvraku do úsvitu.
0: No ale my si píseň dáme pěkně v živém podání.

0: Vítáme vás zpátky v Rebelském baru. Máme za sebou písničku od Rammstein, která časově spadala do 90. let. A my v tomto období ještě zůstaneme.
1: No, pořád se o něm mluví a ještě nějakou dobu bude. Ale jak tak sleduju a poslouchám dnešní mladé, je mi z toho poměrně smutno.
0: A proč pak? Nesedí ti jejich názory?
1: Spíš asi jde o to, že podle nich jsme v 90. žili jako někde v pravěku. Zkus dneska puberťáku vysvětlit, jak se kdysi přepínali televize bez dálkového ovládání.
0: No, tak tuhletu funkci zastávali ti nejmladší z rodu většinou a manuálně museli přepínat. Pojďme se ale podívat do 90. a zůstaneme na domácí půdě.
1: Určitě ano. Během let 90. se u nás dařilo novým projektům a kapelám. Byla to úplně jiná doba. A dveře se otevřely novým přístupům a technologiím.
0: Takovým pionýrem, co se týče nových technologií v hudbě, tak to byl Dan Schuster, ústřední postava kapely Tichá dohoda. Ti během 90. let zažívali opravdu velmi slušné období.
1: No tak si ho připomeneme. Tady je jeden z jejich nejznámějších singlů.

0: Ačkoliv bychom ještě rádi nechali náš bar dlouho otevřený, bohužel musíme už začít pomalinku uklízet, no a taky vyhánět hosty.
1: Tam toho vyháníš ty, ten je velký. Blíží se policejní hodina, my bychom totiž neradi platili pokutu, ale než to tady zkasírujeme, tak stihneme ještě jednu píseň.
0: Bude se jednat o specialitu v podání skupiny Halloween. Na přelomu let 2009 a 2010 vyšla deska Unarmed, což byla taková kompilace k výročí 25 let kapely.
1: No, na téhle desce byly speciální verze některých hitů kapely a jednalo se o takovou akusticko-symfonickou úpravu. Ale jak po letech přiznal Andy Deris, byli k tomu spíše dotlačení nahrávací společností.
0: Každopádně vznikla zajímavá nahrávka a vy si ji můžete poslechnout. Tady je výsledek v podobě písně Dr. Stein.
1: No a my se loučíme, děkujeme ještě jednou a těšíme se na příští týden.
0: Čau.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.
2: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na...

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
4: Autohruška.
3: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
5: Žádné kompromisy, žádné hranice.
6: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
2: Autohruška.
1: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
4: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Bonjour nebo bon sauri. Prý by to mělo znamenat dobrý den a dobrý večer francouzsky. Samozřejmě moje výslovnost je na prahu trapnosti, tak se raději budu věnovat muzice. A ta dnešní rok speciálu bude právě v režii kapel ze země Galského kohouta. Mám jich pro vás dnes celkem 6 a začneme uskupením Black Rain. Tihle pánové se dali dohromady v roce 2001 v Horním Savojsku, ale stejně jako jiné francouzské kapely se nejprve snažili prorazit na jiném kontinentu. O 5 let později tak absolvovali turné po Japonsku. No a po návratu vydali své první eponymní album. Hudebně Black Rain vzdávají poctu klasickému glam rocku z 80. let. Doma ve Francii zažili první výrazný úspěch v roce 2012, když se dostali až do finále talentové soutěže, no a skončili čtvrtí.

Další kapela z Francie, kterou tady mám, tak to jsou Ashen. Kapela, která vznikla přímo v hlavním městě. Jedná se o poměrně mladé uskupení. Vznikly teprve v roce 2021. No a sami členové to popsali jako náhodné setkání lidí, kteří si rozuměli a rozhodli se společně tvořit. Po několika singlech a EPčkách vydali v loňském roce debutovou desku. Mají za sebou evropské turné s kapelou While She Sleeps a já jsem zvědavý, kam až to dotáhnou.

dnešním rok speciálu se věnují francouzským kapelám a před námi jsou Novelist. Kapela vznikla v Paříži v roce 2013. Založili ji bratři Amael a Florestan Durandovi. Hudebně kapela mísí metalcore, djent a progresivní metal. V jejich sestavě došlo už třikrát k výměně hlavního hlasu. Současná Camille Contreras je členkou od roku 2023, poté, co vyhrála konkurs. No a my si od nich dáme píseň Say My Name, která vyšla na zatím poslední desce z roku 2025.

Vítejte zpátky v Rock Speciálu. Před námi je kapela Chunk, no Captain Chunk. Kapela, jejíž název se včetně vykřičníků vyslovuje poměrně zajímavě. Vznikli rovněž v Paříži v roce 2007. Název odkazuje k filmu The Goonies, kde zazněla jako hláška. Skupina vznikla jako nápad propojit heavy metal s hardcore punkem, takže hudebníci vymysleli vlastní styl nazvaný Easycore. S první

Před námi je další francouzská kapela, i když teď to bude hlavně francouzské duo Alcest. Ti jsou na scéně už nějaké čtvrtstoletí. Původně se jednalo o jednočlenný black metalový projekt Stéphana Pauta, ale postupně začala přidávat více postmetalových a postrockových partů. Sedmá a zatím poslední deska z roku 2024 byla považována za jednu z nejlepších nahrávek toho roku. A já s tím naplno souhlasím.

A je tady závěr aktuálního rok speciálu věnovaného francouzským kapelám. No a je tady ta, na kterou většina z vás čekala. Gojira. Aktuálně nejslavnější metalová kapela z Francie, vedená svědomitě bratry Joem a Mariem Duplantierovými. Jsou známí svým aktivním postojem k ochraně životního prostředí. Taktéž spolupracují s organizací, která se zabývá ochranou mořských živočichů, hlavně delfínů, žraloků a velryb. Joe Duplantier se mimo jiné podílel třeba na desce Inflicted od bratrů Cavalerových, ale my si dáme právě domovskou Gojiru a já se s vámi loučím. Díky moc a příští týden čus.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

herecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.